mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Nebuď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedním.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk. Thank you.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump, vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák se vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
2: Už to začalo.
1: No jo.
2: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
1: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
2: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
1: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
2: No, tak neříkám, ne, že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře. Humoriáda.

0: vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne? Ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Batáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
4: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
3: Ano, prosím. Vyřídím.
5: Janičko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
4: Počkej. Právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
5: A, fajn.
4: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
5: Jak to?
4: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
5: No, tak jo.
4: Budu tě čekat v 6, hm?
6: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
7: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
7: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
7: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
6: Krucita válí.
8: Tak za prvé.
6: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
9: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
8: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
8: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
2: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
8: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
8: Kruči, tak ty s tím žárlení nepřestaneš.
2: Já žárem, jo, já žárem, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích žádný jiný výraz, než akorát ty tři dioptrie.
8: No, že ty jsi tak viděla.
2: Neviděla, ale viděla jí rost. Víš, co řekla?
8: No.
2: Že se s takovou ordinární cochtou styděla jít po ulici.
8: Že ty jsi taková karmitína!

0: To, když se do toho Iva Jenžerová opře, tak no. Na tom, že rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jenžerové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: tě
0: vidí s dortem.
1: Já to měl zalepený vůčník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Takže i v téhleté, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil, jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme ji dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jenžerovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01 04. Stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roman, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mně se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi. Vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, nemoc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá sexe bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do Zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody, mám hlad a dám si pusty s cibulí.
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo, třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem jí pozval na fotbal.
3: Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to ne, to říkám. No ne, no,

0: No ale sešli jsme se tam, ona byla krásná, víš, tajfona, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku Patriku. Ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
1: Pepa Dvořák.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi.

0: Hořáka.
1: Jo, jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu,
4: no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokradl. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě, tohle. Já jsem sociál, tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlířka, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat. Zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem? Chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře. Ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás, řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
3: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Obnova Dlouhé ulice v Litoměřicích začne během září. V České Lípě dnes začíná dvoudenní sportovní festival, je určený hlavně dětem. Bude většinou oblačno až polojasno, teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti ve středu obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. V Litoměřické ulici Dlouhá začne po dvouletých opravách inženýrských sítí plánovaná renovace uličního prostoru. Podle vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíkové první práce začnou ještě během září. Na ulici vzniknou například i vodící linie pro nevidomé.
2: Součástí projektu je například výsadba nových stromů, výměna pouličních lamp nebo obnova povrchu chodníků a silnice. Asfalt podle projektu vystřídá kamenná dlažba z žulových kostek. Celkové náklady radnice vyčíslila na 25 milionů 200 tisíc korun bez daně. Z Litoměřic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
0: Na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě dnes začíná dvoudenní sportovní festival. Představí se na něm zástupci několika místních klubů. Chtějí přilákat hlavně děti ke sportování.
3: Trenéři jednotlivých klubů mohou rodičům konkrétní sport přiblížit a děti mají šanci si různé disciplíny vyzkoušet. První den podle mluvčí města Kristýny Kňákal-Brožové zakončí promítání sportovních filmů a beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Na pátek je mimo jiné připravený třeba fotbalový turnaj nebo taneční vystoupení. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Sport. Jablonečtí fotbalisté v dohrávce 5. kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3-0. Skóre zápasu otevřel v závěru první půle trefou do šibenice Filip Novák. Říká, jak moc důležitá to byla branka pro vývoj duelu.
4: Ten gol určitě 100%, jakože musím říct, že to nás trošku uklidnilo a byli jsme i pod tlakem celkem, musím říct, že Baník hrál velmi dobře a my jsme si chvilku nevěděli rady, ale pak i po tom gólu naštěstí jsme trošku sklidnili a pak už i ta červená karta nám hodně pomohla. Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18, na horách 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 mezi Malým Březnem a Těchlovicemi na Ústecku. Jezdí se kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 5 a Zuzka Zejdová, vstáváte s námi společně ve čtvrtek, dneska je 10. září a právě tohle datum probereme za chvilku v našem kalendáriu. A před 17:30 rozebereme problém s nedostatkem ambulantních specialistů, který je v podstatě v celém Česku i na severu Čech. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Jana Kratochvílová nebo Petr Nať.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Jana Kratochvílová na Českém rozhlasu Sever v 5 hodin a 11 minut. Dobré čtvrteční ráno. A teď už můžeme nahlédnout do kalendáře. Máme dneska 10. září a slovo má Petr Jungmann. Jaká zajímavá výročí našel.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:18. Jaké máme počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty mezi 11 až 13 stupni Celsia, žádné srážky a předpověď mluví o tom, že dneska můžete čekat většinou oblačno až polojasno. Občas se na horách můžou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Lucie Vondráčková. Dobré ráno, 8 minut před půl šestou. Alergologie, oční lékařství nebo dětská psychiatrie, to jsou jenom některé obory, ve kterých v Česku chybějí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů se přitom netýká jen okrajových oblastí. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. A problém se nejspíš bude dál prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě víc lékařů, než jich dneska chybí. Mezi ně, kvůli častější cukrovce, patří třeba diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronické onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád. Že jo?
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 tisíc korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 tisíc korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byl Petr Novák a za malou chvíli už nás také čekají další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Sever. Dozvíte se třeba to, že v Malé pevnosti v Terezíně dneska začíná vernisáž mezinárodní výstavy. Víc vám o tom řekne Zuzka Zejdová ve zprávách přesně v půl.

0: druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na stejné úrovni. Národní ústav duševního zdraví spustil dnešnímu světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Víc ve zprávách v 6. Předsálí kina v Malé pevnosti v Terezíně dnes v 11 hodin dopoledne začíná mezinárodní putovní výstava s názvem Arnoštova cesta. Výstava je inspirovaná milníky v životě spisovatele Arnošta Lustiga. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moct svá studia dokončit. Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18, na horách 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích je uzavřená část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracím není možné sjet od Lukavce dál na Terezín. Sledujte značení objížděk.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 17:30 od Zuzky Zejdové jste slyšeli, za chvilku tu bude pozvánka k našemu odpolednímu vysílání k pořadu Alex a host a před 6. hodinou Babské rady. Tentokrát se dozvíte třeba to, že když se vám na svetru objeví žmolky, ještě pořád ho nemusíte vyhazovat do popelnice. Ovšem teď už jsou připraveny písničky, které nestárnou, takže zaspívá Marta Kubišová nebo Vaby Daněk.

0: Zvony zní, tak to byla Marta Kubišová na Českém rozhlasu Sever. Teď pozvánka na odpoledne k našemu vysílání po 13. hodině. Alex Minářová chystá zajímavého hosta, bude ho očekávat a tentokrát to bude herečka Barbora Fischerová. A o čem si budou povídat?
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat, co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:15. Jaké máme počasí na severu Čech? Aktuální teploty od 10 do 13 stupňů, zatím jsme beze srážek a předpověď mluví o tom, že dneska můžete čekat většinou oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, ty budou tedy hlavně na horách, ale jinak nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Sebastian dospíval na Českém rozhlasu Sever. Máme připraveny babské rady, takže vzhůru do domácnosti tentokrát projdeme naše svetry, náš šatník. Pokud se vám na svetru objeví žmolky, ještě ho nemusíte vyhazovat do popelnice. Dozvíme se třeba to, že může pomoct izolepa, silonová pomožka, anebo dokonce holítko.
1: Babské rady.
2: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

ti přát. Za 9 minut to bude 6. hodina a s ní také zprávy, které pro vás připravuje Zuzka Zejdová. Dobré čtvrteční ráno. Dozvíte se třeba tom, že na trati z Ústeckého Střekova do Velkého Března bude evropské zabezpečení a historické vlaky potom po ní už nepojedou. Víc informací ve zprávách přesně v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoárová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé Děčína můžou začít hlasovat o projektech v participativním rozpočtu. Letos do něj lidé poslali 31 návrhů. Na trati z Ústeckého Střekova do Velkého Března bude evropské zabezpečení. Historické vlaky pak po ní nepojedou. Je Světový den prevence sebevražd. Loni si v Česku vzalo život přes 1560 lidí. Bude většinou oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Děčíně odstartovalo hlasování o tom, které projekty navržené obyvateli město uskuteční za peníze z participativního rozpočtu. Letos do něj poslali obyvatelé města 31 návrhů. Hlasovat je možné na stránkách města.
4: Do letošního participativního rozpočtu uvolnilo město 2,25 milionu korun. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila mohou obyvatelé hlasovat pro jednotlivé projekty do konce září. Do finálního hlasování postoupilo 15 návrhů. Děčín uvolňuje peníze do participativního rozpočtu od roku 2018. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Trať z Ústí nad Labem do Velkého Března bude muset mít zabezpečení ETCS. Informoval o tom krajský radní Tomáš Rieger z ODS s tím, že ministerstvo dopravy na tuto trať neudělilo výjimku. Historické vlaky ze Střekova do Zubrnic tak po zavedení systému budou moci jezdit jen mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi. Podle radního Riegera by turisty ze Střekova až do Zubrnic mohli vozit moderní nízkopodlažní soupravy. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život přes 1560 lidí. Co dělat při podezření, že by si někdo z našich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
5: I třeba pokud byste měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka mu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc.
2: Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michalem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií nebo o příštím evropském rozpočtu. Země V4 chtějí hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
6: Sport.
2: Hokejisté Litoměřic vstoupili do nového ročníku Maxa ligy výhrou nad Sokolovem 5-4 po samostatných nájezdech. V úvodním kole se naopak nedařilo Chomutovu, Piráti podlehli ve Zlíně 3-6.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18, na horách 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 34. kilometru ve směru na Ústí nad Labem silničáři pracují na opravách vybavení dálnice. Uzavřený je odstavný pruh. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zprávy v 6 a Zuzka Zejdová. Dobré čtvrteční ráno na Českém rozhlasu Sever. Pokud se chystáte vyrazit na houby, proč ne? Vypadá to, že na severu Čech rostou, ale buďte opatrní, při houbaření můžete nalézt i něco úplně jiného, než jsou právě hříbky, jak uslyšíte za chvilku v krimi historkách. Pak se podíváme do Brtníku na Děčínsku, kde se rozběhne už v sobotu další ročník turistické akce Stezka odvahy v Českém Švýcarsku. Pozve nás tam Eva Bucharová. No a nesmím zapomenout na písničky, které nestárnou, Hana Zagorová, Petr Rezek nebo Darina Rolincová.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Houbaření na Vejprcku přineslo jednomu muži poněkud nečekaný nález. Kromě hub totiž našel v lese předmět, který připomínal munici. No a místo, aby předmět nechal na místě, tak ho odvezl na policejní služebnu v Kadani. Policisté okamžitě přivolali pyrotechnika a dokonce museli prostor evakuovat. Nakonec se ukázalo, že jde jen o repliku ručního granátu M67, která neobsahovala žádnou funkční náplň. Takže tentokrát všechno dobře dopadlo. Ale policie připomíná, že u skutečné munice může podobný postup skončit mnohem hůř. Takže pokud třeba při houbaření nebo na zahradě na něco podezřelého narazíte, rozhodně nic nepřenášejte. Rovnou volejte 158.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, tak pojďme na počasí. Aktuální teploty. Je docela příjemné ráno, alespoň co se týká teplot, většinou od 12 do 14 stupňů Celsia, takže se nemusíte příliš oblékat. Pohled na radar nám ukazuje, že ani deštník zatím tedy potřebovat nebudeme. Ale pojďme k předpovědi. Podle meteorologů můžeme dneska čekat většinou oblačno až polojasno. Na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty se dostanou ke 20 stupňům Celsia, vlastně spíš tedy se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem? Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 10 minut před 6:30 vyrazíme po severu Čech, opět křížem krajem. Možná i vy jste jako děti třeba dělali nějaké stezky odvahy, rádi jste se báli. No a kdybyste si to náhodou chtěli připomenout, tak můžete vyrazit na stezku odvahy v Českém Švýcarsku. Pozvánka je už na sobotu a má ji pro nás Eva Bucharová.
2: Stezka odvahy je turistická akce pro celou rodinu. Trasa vede atraktivním územím Národního parku České Švýcarsko. Cíl stezky je na základně klubu českých turistů Rumburg v osadě Kopec u Brtníků. Tam budou připraveny různé dovednostní soutěže pro děti a společné posezení s hudbou u táboráku a opékání špekáčků. A pojďme k jednotlivým trasám. Startují od 7:30 do 11:15 u autobusové zastávky Brtníky náměstí. 8-kilometrová trasa vede pestrým terénem po pastvinách i lesích. Bude vyznačena fáborky. Vyzkoušíte si přitom orientaci v terénu a na kontrolních stanovištích budete sbírat razítka, která ověří, že jste trasu prošli celou a poctivě. Trasa kočárková je dlouhá 4,5 kilometru. Vede po zpevněné lesní cestě přes osadu Kopec směrem k Brtnickému mostu a zpátky. Úsek je značen modrou turistickou značkou. Absolvujete tak pohodovou, téměř bezbariérovou procházku malebným skalnatým údolím podél Brtnického potoka. Kamarádi skauti vás vyzkouší, jestli jste připraveni přežít v divoké přírodě. Svojí sbírku budou moci obohatit i sběratelé turistických známek. Tak na shranou v sobotu v Brtníkách.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Skupina Jelen dospívala a to znamená také pozvánku ke zprávám, protože pokud stáváte s námi, víte, že se blíží 6:30. A Zuzka Zejdová vám řekne třeba to, že přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Víc informací tu bude ve zprávách už za chvilku.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Jeden z posledních případů řešila v srpnu v Ústí nad Labem, kde opilý řidič udeřil policistu. Jablonečí zastupující

0: Nově se v sobotu pod kostelem svatého Ignáce otevře jezuitská krypta, která byla uzavřená téměř 80 let. Její rekonstrukce skončila v srpnu. Po třech zápasech bez výhry fotbalisté Jablonce naplno bodovali. V dohrávce pátého kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3-0. Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 52. kilometru ve směru na Ústí nad Labem stojí pro poruchu odstavená dodávka, raději tam zpomalte a pozor na Chountovsku na silnici 13 u Kadaně srazil řidič osobního auta divoké prase, i tam opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, bylo 6:30, slyšeli jste aktuální zprávy od Zuzky Zejdové, no a za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den, tedy čtvrtek, 10. září na severu Čech, pak něco pro řidiče, myslím, že vůbec neškodí si občas osvěžit nějaká pravidla silničního provozu, to, v čem nejčastěji chybujeme na silnicích, nám prozradí naše řidičská abeceda před 7. hodinou. A teď už písničky, které nestárnou, zpívat bude Jitka Zelenková nebo právě teď Lucie.

0: Tak to byla Jitka Zelenková a teď si můžeme s Českým rozhlasem Sever připomenout, co všechno může přinést dnešní den tady u vás na severu Čech. Máme 6 hodin a 40 minut, je 10. září. Dneska v Krupce pokračuje léto s divadlem, připomíná 80. výročí divadla v Krupce, takže od 6 hodin je na programu Dokonalá svatba, podání divadelního souboru Jevoskovce ze Sázavy a součástí večera bude i slavnostní setkání. Každopádně podrobnosti budeme mít po 14. hodině, protože do Krupky pojede i náš severočeský stopař. V Klášterci bude slavnostně odhalena socha rodiny s názvem Kořeny a křídla od umělkyně Jitky Kusové Valevské. Od 5 hodin odpoledne se v parku mezi stadionem a základní školou v Krátké ulici uskuteční i hudební doprovod základní umělecké školy Klášterce nad Ohří. Zazní kromě jiného i píseň pro Olgu od Anety Langerové a slavnostní fanfáry. V Lounech pokračuje v kulturním domě Zastávka od 7 večer zábavná talk show Sirény na cestách, což jsou vlastně dvě herečky a zpěvačky Sandra Pogodová, Jitka Asterová a Linga Finková. A Česká Lípa hostí dnes a také zítra Českolipský sportovní festival. Rodiče i děti si můžou vyzkoušet a vybrat vhodný sport. My se tam podíváme v našem vysílání po 15.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7:15, pokud stáváte s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever, neuniknou vám ani informace o počasí. Jak bude na severu Čech, to nám řekne Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme k aktuální situaci. Jaké je počasí?
1: Aktuálně na oboze máme hodně oblačnosti, ale místama a vykukuje i slunce a teploty aktuálně od 9 do 14 stupňů Celsia a srážky se nám aktuálně nevyskytují.
0: Pojďme k předpovědi. Co slibujete pro čtvrtek?
1: Dneska očekáváme, že by mělo být většinou oblačno až padlo jasno. Srážky dneska očekáváme jen na horách a to ojediněle, ale není vyloučeno, že by se nějaká slabší pařánka vyskytla i ve Štuknovském výběžku a později večer očekáváme, že bude oblačnosti přibývat a co se týče dnešních teplot, tak ty očekáváme od 18 do 21 stupňů Celsia a ve Štuknovském výběžku tam jen od 16 do 18 stupňů Celsia a vítr nám dneska bude foukat mírný severozápadní od rychlosti 2-6 metrů za sekundu a večer by měl slábnout.
0: Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu, díky za předpověď, mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkné ráno, vy co jezdíte za volantem a dlouho už jste neskládali žádné zkoušky, přiznejme si to všichni otevřeně, často už občas zapomeneme na nějaké to pravidlo, které jsme sice v testech kdysi uměli, ale dneska už se nám trochu takzvaně vykouřilo z hlavy. A proto tu máme naší řidičskou abecedu. Tentokrát uslyšíme, co nám hrozí, když na silnici vyjedeme s autem bez platné technické, anebo s ním dokonce způsobíme nehodu. Slovo má Václav Dražek.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Tak to byl Petr Spálený na Českém rozhlasu Sever. Pro vás chystáme další aktuální zprávy, které pro vás přinese Zuzka Zejdová. Už za malou chvíli blíží se 7. hodina a dozvíte se třeba to, že v Českém Švýcarsku při ničivém požáru před 4 lety odpadlo ze skal přes 100 tun materiálu. Víc tedy ve zprávách v 7.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Z pískovcových skal odpadlo při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety přes 100 tun materiálu. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Jablonec přehrál ve fotbalové lize Ostravský Baník 3-0. Čekejte většinou oblačno a polojasno a teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Analýza vzorku z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků ukázala, že oheň při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy, jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
2: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
1: Ústí nad Labem pokračuje v přípravě kanalizace ve Skoroticích. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO by mohla vzniknout během 4 až 5 let. Město letos se Severočeskou vodárenskou společností upravilo smlouvu o přípravě projektu na odstranění kanalizačních výústí a zkapacitnění sítě. Kanalizace chybí také v Hostovicích. V Brně a Vaňově podle Nedvědického přípravu kanalizace komplikují majetkové poměry. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat, že budou 5 let pracovat v místě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
1: Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labine nebo Seně. Sport. Po třech zápasech bez výhry fotbalisté Jablonce naplno bodovali. V dohrávce 5. kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3-0. Spokojený byl po utkání jablonecký trenér Luboš Kozel.
4: Takový důležitý moment pro nás, myslím, v tom zápase byl ten krásný gól Filipa Nováka, který jsme dali těsně před půlí a trošku nás uklidnil. Řekl bych, že druhý poločas dobrý vstup od nás. Za tu aktivitu jsme vytěžili vlastně červenou kartu pro soupeřova obránce a důležitý bylo, že jsme vlastně to přečíslení nebo to může navíc jsme zužitkovali zanedlouho v druhý gól.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na komplikace se připravte, v Ústí nad Labem je uzavřená silnice 1/30, to je přístavní ulice. Před kruhovou křižovatkou pod Větruší stojí kolony.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: To byly zprávy v 7 od Zuzky Zejdové, tak pěkné ráno i dnes při čtvrtku. Připomínám, že máme 10. září, právě dnešní datum projdeme v kalendáriu s Petrem Jungmanem. A pak vyrazíme do Děčína. I basketbalistům už začíná za týden ligová sezóna. O tom, jak je klub z Děčína připraven, budeme mluvit před 7:30. Teď už jsou tu písničky, které nestárnou Václav Neckář nebo Petr Kotwald.

0: Doktor Dandydam, Václav Neckář a Český rozhlas Sever. Dobré čtvrteční ráno, pojďme k dnešnímu datu. Máme 10. září a to by bylo, aby Petr Jungmann nenašel právě ke dnešku ledas co zajímavého.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 10. září, svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut. Jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty se pohybují od 12 do 14 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. No a předpověď mluví o tom, že dneska můžeme čekat většinou oblačno až polojasno. Na horách se občas může objevit nějaká přehánka. A nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7:30, my teď míříme do Děčína. Už se tam chystají ligoví basketbalisté, přes léto kompletně vyměnili zahraniční hráče, skončil tam i mazák Filip Kroutil a vedení přivedlo 3 nové cizince. Od ústeckého rivala přetáhlo zkušeného Tomáše Vyhorála a udrželo taky svůj klenot Marka Houšku. Výrazně obměněný tým naskočí už za týden do nového ročníku české nejvyšší soutěže.
1: Jsme omladili hodně, což jako občas musí prostě přijít, takže snad se to projeví i na tom hřišti. Samozřejmě ty zkušenosti nejde natrénovat, takže o to víc stoupne nějaký význam tréninkového procesu, že uvidíme, na co to bude v té sezóně stačit. V našich podmínkách, které máme k dispozici, já s tím kádrem pro tuhle chvíli jsem spokojený, protože pro mě nejdůležitější věc, a to je, aby začala fungovat šatna v pořádku, tak to bylo splněno.
2: Řekl děčínský trenér Tomáš Grepl, ten je připravený dát zápasové minuty teprve 17-letému talentu Marku Houškovi. Ten dostal několik nabídek přestupu do zahraničí. Šéf klubu Lukáš Houser ho ale v týmu udržel.
3: Komunikujeme s jeho agenturou, s jeho agentama a s ním samotným, s jeho rodičema. A vlastně podle mě hodně důležitý je i jeho vztah jako k našemu klubu. On je náš odchovanec, on to tady miluje a prostě i tohle to je jedna z věcí, který prostě on chce tady ten aspoň ten rok teďka vlastně odehrát za nás a pomoct jak nám, tak my jemu.
2: V minulé sezóně skončil Děčín bez ligové medaile. Jestli o ní může v novém ročníku reálně uvažovat, nedokázal Houser teď odhadnout.
3: Tím ale jak jsme mladí teďka, tak vlastně to může být trošičku nahoru dolů a já si myslím, že od boje po medaile to může být až po boje o vůbec jakoby nadstavbu A1 A2. Pro nás to bude velice jakoby těžká sezóna, ale zároveň i zajímavá, myslím, a já se na ní těším a myslím, že všichni, protože zase tam naskočí další naši kluci, další odchovanci a z toho máme my tady všichni velkou radost.
2: Mladé děčínské mužstvo povedou dva zkušení basketbalisté, Tomášové Pomykálek a Vyhorál. Posila z Ústí chce aspiranty na medaile minimálně potrápit.
4: Já jsem určitě sem nepřišel hrát nějaký 6. místo. Myslím si, že i když ta liga bude, myslím si, že vyrovnanější oproti předchozím letům, Slávě, Pardubice budou mít dobrý tým, myslím si, že i Opava, USK budou dobří. Takže těch týmů tam bude spoustu na tu medaili, nicméně si myslím, že by to byl alibismus, kdybychom si tady říkali, že chceme jenom do play-off a nechceme něco víc.
2: Řekl Tomáš Vyhorál z Děčína, David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpívala Marie Rotrová a za chvilku už nás čekají další zprávy, protože se blíží 7:30, tak pěkné čtvrteční vstávání. Dozvíte se třeba to, že v předsálí kina v Malé pevnosti v Terezíně dneska začíná velmi zajímavá výstava, víc vám o ní řekne Zuzka Zejdová ve zprávách.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Národní ústav duševního zdraví spustil k dnešnímu světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Předsálí kina Malé pevnosti v Terezíně dnes v 11 hodin dopoledne začíná vernisáž mezinárodní putovní výstavy s názvem Arnoštova cesta. Výstava je inspirovaná milníky v životě spisovatele Arnošta Lustiga. Státní zástupce ve středu obžaloval dva lidi kvůli loňskému tragickému požáru restaurace U Kojota v Mostě. Uvedla to Česká televize s odvoláním na mosteckého okresního státního zástupce. Úřad vznesl obžalobu z obecného ohrožení z nedbalosti. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Hokejisté Litoměřic vstoupili do nového ročníku Maxa ligy výhrou nad Sokologem 5-4.

0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Dobré ráno, tak to byly zprávy od Zuzky Zejdové, bylo 7:30 a s vámi je Český rozhlas Sever. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme se ptali na zvířátka a na ty, kterých se bojíte nebo ze kterých máte respekt nebo strach. Před 8 hodinou aktuálně už ve zprávách jste slyšeli o tom, že skoro 100 tun pískovce odpadlo ze skal před 4 lety ve velkém požáru v Národním parku České Švýcarsko. My o tom budeme mluvit podrobněji, ale teď už písničky, které nestárnou. Připravena je Věra Špinarová a teď nám zpívá Karel Gott.

0: Věra Špinarová za 5 minut bude 7:45. Vy posloucháte Český rozhlas Sever. Vracíme se ke včerejšímu Dáme řeč. A mluvili jsme o zvířatech, tentokrát ale o těch, kterých se nejvíc bojíme. Zavolala nám i posluchačka Dagmar Zloun.
1: Já bych to nebrala v lese nebo na lukách, ale mě stačí na dvoře. Po dvakrát jsem měla kohouta, kterýho jsem se teda fakt bála. Vlastní, můj, jo, pro dobroto, za žebroto, nemohla jsem jít na dvůr jinak než s koštětem. Dvakrát po sobě zařekla jsem se, že už nikdy slepicím kohouta nedopřeju. No, nakonec to dopadlo tak, že loni jsem dostala za krslika, takže toho se nebojím.
2: Jo, takže kohout po... A ten agresivní skončil jak?
1: No, na polivka.
2: Polivka.
1: Byla dobrá polivka, yes. Ale to opravdu bylo, protože já sama teda zvíře nezabiju, tak to jsem musela povolat souseda a i ten s ním měl co dělat. A můžu říct, že takový škrábnutí nebo zobnutí, klobnutí, jo, že se to sakra dlouho hojí, jo. A bolí to. Takže jako já bych neviděla nebezpečí někde v lesích, ale občas na dvoře.
0: I dnes dáme řeč po 9:00 se Zdeňkem Lukeslem. Tentokrát si budeme povídat o pozdravech, o zdravení. A Zdeněk se vás možná zeptá i na to, jestli jste si všimli, že se lidé přestávají pomalu, ale jistě zdravit. Víc tedy po 9:00 dáme řeč.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever, tak přeju pěkné ráno společně s námi. A jaké máme počasí při čtvrtku? Tak aktuální teploty se většinou pohybují okolo 13 až 15 stupňů Celsia. Předpověď mluví o tom, že dneska bude většinou oblačno až polojasno, občas se na horách může objevit nějaká přeháňka a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupňů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Pavel Novák a my teď míříme do Českého Švýcarska. V teplotě kolem 300 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při největším lesním požáru, bylo to před 4 lety, zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně. Podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je asi nejvidětelnější změnou různé zbarvení pískovce podle toho, jak hodně tam hořelo.
1: Samozřejmě ta barva, která je jako nejviditelnější, červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec, který není zasažený tím požárem.
2: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
2: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10-centimetrové částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostaly i dál.
1: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadalo ze skal podél nich. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
2: Hlavním důvodem je paradoxně voda, která je uvnitř samotného pískovce. Při vysokých teplotách začíná vařit a zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd způsobuje mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, když to v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
2: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořelo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta zpevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
2: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byla Eva Farná a já už vás mohu pozvat ke zprávám, protože se blíží 8. hodina. Zuzka Zejdová vám řekne třeba to, že hasiči za týden kvůli cvičení s únikem chloru omezí provoz u Ústecké Spolchemie. Víc ve zprávách v 8 hodin.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. Hasiči příští středu kvůli cvičení s únikem chloru omezí provoz u Ústecké spolchemie. Studenti Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně získali sonar za více než 5 milionů korun. Čekejte oblačno až polojasno a teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátoři, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
2: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
0: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Dopravu v centru Ústí nad Labem příští středu dopoledne přibližně na 4 hodiny omezí taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Hasiči, policisté a další složky budou od 9 hodin v areálu Spolchemie a okolí nacvičovat zásah při úniku chloru z vykolejené železniční cisterny. Informovala o tom mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Policisté a strážníci budou podle situace řídit dopravu hlavně v ulicích Tovární, Brněnská, Panská a U Chemičky. Omezení se dotknou i linek městské dopravy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem získala člun s výkonným sonarem. Umožní detailní průzkum dna vodních nádrží. Studenti Fakulty životního prostředí díky němu budou sbírat data například o zatopených sídlech nebo o pohybu sedimentů na dně přehrad. Za Fakultu životního prostředí doplňuje vedoucí projektu Jan Pacina.
3: Kde je největší hloubka kolem 60-70 metrů, jsme schopni dělat zhruba pás, který je široký 100 metrů na každou stranu od lodi. Studenti s těmi daty pracují jednak v rámci výuky a dále jsou tato data využívána pro tvorbu závěrečných prací.
0: Zařízení za 5,5 milionu korun uhradila z většiny Evropská unie. Před vrchním soudem v Olomouci dnes stane ostravský podnikatel Gabriel Figel. Podle obžaloby v době koronavirové pandemie neoprávněně čerpal pro svou firmu dotace z programu Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Obžalovaný vinu odmítá.
1: Sport. Počasí.
0: Čekejte většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky, později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D7 u Sulce na 40. kilometru ve směru na Prahu máme hlášenou nehodu a průjezd Bílinou po silnici 1/13 komplikuje nehoda osobního auta a dodávky. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 8 od Zuzky Zejdové, pěkné čtvrteční ráno, za chvilku položíme zvídavou otázku Martinu Písaříkovi, tentokrát to bude o hadech. No a pak nás čeká další díl našeho rozhlasového seriálu Svět očima Havla a tentokrát se budeme setkávat s inspirativními lidmi, to před 8:30, teď ale písničky, které nestárnou, Olympik nebo Richard Miller.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.
5: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: hráli a zpívali olympici. A my teď otevřeme učebnice s Martinem Písaříkem. Dneska budeme mluvit o hadech a dozvíme se i to, že všichni do jednoho jsou masožraví.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je minuta po čtvrt na devět, aktuální počasí. Tak jaké máme venku teploty? Už se otepluje většinou okolo 12 až 14 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. No a předpověď, ta mluví o tom, že dneska můžeme čekat většinou oblačno až polojasno. Na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Michal David. Vám všem příjemné ráno s Českým rozhlasem Sever na Českém rozhlasu. Celé září máme připraven seriál, který vzpomíná na Václava Havla. Jmenuje se Svět očima Havla. V rozhlasových rozhovorech se prezident často vracel k setkání s inspirativními lidmi. Papež Jan Pavel II. Mezi ně rozhodně patřil a podle Havla měl svatý otec a schopnost ukazovat lidem to dobré v nich.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z lán.
4: Celkem třikrát navštívil papež Jan Pavel II. Ve funkci hlavy katolické církve Československo nebo nástupnické Česko. V dubnu 1990 ho mezi prvními na ruzyňském letišti vítal prezident Václav Havel. A jak zmínil v hovorech z lán, papež na něj udělal velký dojem.
3: To je opravdu člověk zvláštním způsobem charismatický. Vyzařuje z něj jakési zvláštní porozumění a i když se člověk s ním třeba moc důležitých věcí neřekne a ani na to nemá čas. Vždyť já jsem s ním mezi čtyřma očima všeho všude mluvil asi 10 nebo 15 minut, tak přesto to cítí z něj. Co si zvláštního z něj sálá. Já nejsem žádnej moc dobrý katolik, takovej spíš matrikovej jenom, ale zdá se mi, že ta konkláve asi věděla, proč právě tohoto kardinála volila náměstkem Kristovým.
4: O 4 roky později, tedy v březnu 1994, se hostitelské role obrátily. Václava Havla tentokrát ve Vatikánu přivítal Jan Pavel II. Co se nezměnilo, byl prezidentův pocit z papeže.
3: Musím říct, že se papež ohromně zajímá o ty konkrétní politické věci, zná různé osobnosti, poměry v různých zemích a s velkým zájmem se jaksi vyptával, co si myslím o tom, o onom. Není to někdo, kdo by se vznášel kdesi nad tím pozemským terénem a jenom kázal, že?
4: Havel tehdy mimo jiné pozval papeže, aby znovu navštívil Česko. To se v květnu 1995 podařilo.
3: Především je to člověk, ačkoliv je to intelektuál, vzdělanec, filozof, tak je to člověk velmi skromný, prostý a otevřený. Mluví jednoduchou řečí, ale krásnou řečí. O všechno se zajímá, je to člověk otevřený, který se ptá a je zvědavý na různé věci a vyzařuje z něj skutečně cosi, co člověka povzbudí, povznese a přitom jsem nepozoroval u sebe, že bych třeba se styděl, že mluvím přímo s papežem.
4: A speciální pocit měl Havel i po papežově návštěvě v roce 1997.
3: Všiml jsem si takového zvláštního úkazu, jako by ta naše společnost lehce přiotrávená najednou během té návštěvy ukázala takovou svoji optimističtější, lepší tvář. Ti lidé, a já jsem měl možnost je pozorovat, kteří stáli podél ulic na chodnících, kudy svatý otec jel, nebo kteří se zhromáždili v Hradci Králové na té veliké mši na Letné či posléze v katedrále. Ti všichni lidé byli lidé, kteří měli naději v očích, kteří měli chuť do života, kteří mají jakési tušení o smyslu života či jeho hledání. A já vždycky při návštěvách papežových toto pozoruji a považuji to za výborné, že prostě nám samotným ta jeho prezence a ta zvláštní radiace, která z něj vychází, nám samotným ukáže, že jsme možná lepší, než si myslíme.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z lán.

0: věř mi.
1: Poslední rally Věra Martinová, Jan Kaniza. Za 4 minuty už bude 8:30. Vstáváte s Českým rozhlasem Sever, zprávy vám určitě neuniknou. Už za malou chvíli vám je přinese Zuzka Zejdová. Řekne vám třeba to, že téměř 100 památek v Ústeckém kraji se v září zapojuje do Dnů evropského dědictví. Víc informací v 8:30.

0: Tradice, která zakořenila.
1: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
0: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
1: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
0: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
1: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Jablonečtí zastupitelé se dnes sejdou na posledním zasedání před komunálními volbami. Projednávat budou například změny územního plánu nebo ručení města za úvěr na nákup elektrobusů. Zasedání začíná ve 13 hodin. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. Téměř 100 památek v Ústeckém kraji se v září zapojuje do Dnů evropského dědictví. Letošním tématem jsou ohrožené památky. V Chomutově se v sobotu pod kostelem svatého Ignáce otevře jezuitská krypta, která byla uzavřená téměř 80 let. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Jeden z posledních případů řešila v srpnu v Ústí nad Labem, kde opilý řidič udeřil policistu. Víc ve zprávách v 9. Po třech zápasech bez výhry fotbalisté Jablonce naplno bodovali. V dohrávce 5. kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3-0. Čekejte většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor na Liberecku u Jeřmanic na silnici 1/35. V odstavném pruhu tam řidiči viděli chodce, jde proti směru jízdy.
5: Jsem teď viděla, že jde pěšky chodec na rychlostce Turnova na Liberec na I35 a jde jakoby do kopce.

0: Jiří Korn zpíval jako déšť na Českém rozhlasu Sever. Teď pojďme říct, co přinese dnešní den. Připomínám, máme čtvrtek, 10. září. Tak tedy, co se chystá právě na dnešek na severu Čech? V Krupce pokračuje léto s divadlem, které připomíná 80. výročí divadla v Krupce. Od 6 hodin večer je tu představení Dokonalá svatba, součástí bude i slavnostní setkání, promítání historických záznamů a po 14. hodině do Krupky pojede i náš severočeský stopař, takže o tom určitě uslyšíme víc v našem vysílání. V Klášterci nad Ohří slavnostně odhalí sochu rodiny s názvem Kořeny a křídla od Jitky Kusové Valevské. Od 5 odpoledne se v parku mezi stadionem a základní školou v Krátké ulici uskuteční i hudební doprovod základní umělecké školy, budou tu i slavnostní fanfáry. V Lounech v kulturním domě Zástávka je od 7 večer zábavná talk show Sirény na cestách. Sirény to jsou herečky a zpěvačky Sandra Pogodová, Jitka Asterová a Linda Finková. To bude určitě zábava. No a ještě do České Lípy, ta hostí dnes a zítra Českolipský sportovní festival. Můžete si tam vyzkoušet a vybrat třeba i vhodný sport pro svoje děti. Víc o tom uslyšíte ve vysílání po 15. hodině, tak zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak jaké máme počasí na severu Čech. Aktuální teploty většinou okolo 14 stupňů Celsia. Na radaru zatím žádné srážky a předpověď mluví o tom, že většinou bude oblačno až polojasno, přehánky se můžou ojediněle objevit na horách. Nejvyšší teploty pak 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zamilovaná Lenka Filipová a my teď s Českým rozhlasem Sever míříme do botanické zahrady v Teplicích. Ta zbourá staré zásobní skleníky, postaví nové, ale 15 000 rostlin v květináčích bude muset dočasně přestěhovat do různých skleníků v okolí. Zpátky je přiveze až do nové stavby, takže zaměstnanci dneska to stěhování začínají a potřebují to stihnout do konce roku.
1: Kolik se vám vejde do té bedničky?
2: No, záleží na květináči, jak je velký. Tady mám 6, tady jich budu mít, já nevím, 10.
1: Zahradnice Lenka Marcinová rovná do přepravky květináče s orchidejemi. Ještě zalít a květiny se můžou vydat na dočasný pobyt v Litoměřicích do skleníků lovosické školy.
2: Pojedeme na místo určení a tam to budeme vyndavat, rovnat na stoly, zase podle druhů, pak to zalejeme a budeme pravidelně jezdit se o ně starat.
1: Volná místa pro své rostliny ze zásobních skleníků hledala botanická zahrada s předstihem. Byla u toho taky vedoucí zahradnice Marcela Strnadová.
3: Zjišťovali a mapovali jsme si vlastně jakoby prostory a obraceli jsme se na kolegy z dalších botanických zahrad a potom i se školama vlastně, který vyučují zahradnické obory.
1: Zatímco orchideje v květináčích jsou poměrně skladné a vejdou se do služební dodávky, která je bude postupně odvážet. Pro jiné rostliny bude potřeba větší auto. Musí ale projet jednosměrku, která sem vede, připomíná ředitel Jan Ptáček.
4: Velká auta nedojedou sem do botanky kvůli jednosměrné ulici, takže to musí, aby to zase nebylo tak velké auto, aby sem se dalo dojet, takže je to taky taková komplikace.
1: Skleníky pro ubytování rostlin poskytne taky Ústecká univerzita, Teplická základní škola Buzulucká, Pražská botanická zahrada nebo Ústecká zoo.
4: No a samozřejmě máme naše expoziční skleníky. Vypustili jsme jezírko, do kterých stěhujeme třeba choulostivé aronovité rostliny. Patří to mezi naše národní sbírky tady v Čechách. To jsou rostliny, které tady chceme mít pod vlastní střechou, pod kontrolou, protože jsou to opravdu vzácné rostliny.
1: Stejně jako sbírka rostlin z Chile, ta se nastěhuje do skalničkového skleníku.
4: Zase je to naše prioritní sbírka.
1: Nový zásobní skleníkový komplex za zhruba 200 milionů korun by podle ředitele Ptáčka mohl v botanické zahradě otevřít v roce 2029. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tak to byly Black Milk, za 5 minut už bude 9 hodin, posloucháte Český rozhlas Sever a před námi je další vydání pořadu Dáme řeč. Zdeněk Lukesle u toho nesmí chybět. Zdeňku, o čem dneska? Ahoj.
1: Ahoj, nebo dobrý den.
0: Nazdar.
1: Ano, dneska se budeme zdravit, ale nebudu se vás ptát, jak se zdravíte, ale jestli jako vůbec zdravíte, protože mi volal posluchač, že si všimnul, že se čím dál míň jako lidi třeba zdraví ve vchodě. Zdraví všechny ve vchodě?
0: No, určitě, doma určitě, ale třeba když jdu do obchodního domu, tak se snažím jako nepozdravit všechny úplně, které tam potkám.
1: No ale tam, kde jako, když jsi na vesnici, tam se zdraví, že jo?
0: A tam se zdraví, na horách.
1: Na horách,
0: se zdraví, takže když se jde třeba na túru, ano, a občas se potká nějaký turista, nejdete, ano, zrovna na Sněžku, kam jde 17 tisíc lidí ten den, tak to se zdraví. Na vodě se zdraví.
1: No jasně, tak možná najdeme tu hranici, jestli třeba v Bělušicích se všichni zdraví, anebo v Roudnici už se nezdraví.
0: Jako. Moje manželka je učitelka, ta je, ano, na to vyloženě jako vysazená, ano, takže učitelky taky zdravíme.
1: Ano, ano. Takže jestli zdravíte, jestli vám připadá, že se čím dál méně zdravíme, to dneska probereme.
0: Tak my se tady v rádiu nebo v Českém rozhlase Sever zdravíme všichni. Každý den a úctivě, nejúctivěji zdravíme pana ředitele.
1: Přesně.
0: Tak, pozdravujeme.
1: Tak zdravíme a těšíme.
0: A po deváté tedy dejte řeč o zdravení dnes se Zdeňkem Lukeslem. Teď už můžete čekat na zprávy, které vám v 9 hodin přinese Zuzka Zejdová. Loučí se Petr Beran a pokud si budete muset zítra ráno přivstat, tak se opět uslyšíme.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Agresivita řidičů roste, policisté se potýkají se slovním i fyzickým napadáním. Teplická botanická zahrada se připravuje na bourání zásobních skleníků, stěhuje z nich rostliny. Je světový den prevence sebevražd, loni si v Česku vzalo život přes 1560 lidí. Bude oblačno až polojasno a teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie, statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
2: Co jste pil?
3: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
2: Já jsem dostal na oko.
4: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
5: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
4: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
4: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Botanická zahrada Teplice zbourá staré zásobní skleníky a postaví nové. Nový komplex přijde na zhruba 200 milionů korun. Teď zahrada stěhuje rostliny ze zásobních skleníků. Část přemístí do svých expozic, říká ředitel Jan Ptáček.
7: Do kterých stěhujeme třeba choulostivé aronovité rostliny, patří to mezi naše národní sbírky tady v Čechách. Budeme chtít využít i vlastně ten nový skalničkový skleník pro uchování zase těch rostlin z Chile. Zase je to naše prioritní sbírka.
0: V Česku se o víkendu oteplí, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů a podobné teploty očekávají meteorologové i v pátek. V jihovýchodní polovině Česka se objeví přehánky. V sobotu bude polojasno až oblačno, přehánky se vyskytnou výjimečně. Maximální denní teploty vystoupají o víkendu na 19 až 24 stupňů. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život přes 1560 lidí, většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci.
1: Počasí.
0: Čekejte většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 141 cm, průtok 98 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm a tendence zvolna klesá. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Bílině raní nehoda osobního auta a dodávky komplikuje průjezd městem po silnici 1/13, jezdí se jedním pruhem, dopravu řídí policie, od Teplice kolona od Chudeřic ve směru na Teplice kolona od Lidlu v Bílině.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobrý den celý den. Všimli jste si, že se lidé přestávají zdravit? To jsem objevil jednak na internetu, jednak nám to volal náš posluchač, že ho mrzí, když ho třeba mladší ve vchodě nikdy ono nepozdraví. Tak co, zdravíte se u vás ve vchodě? Zdravíte se u vás na vsi, nebo když někoho potkáte v parku, v lese? Zuzko, ty zdravíš u sebe doma všechny?
0: No určitě zdravím, my se zdravíme i v ulici, ale je pravda, že si kolikrát jako říkám, když potkám muže, jestli mám já zdravit první, tak přece jenom už mi bude 50,
8: no,
0: a tak mi přijde, že by muži měli zdravit první.
8: No samozřejmě, jo, to na ně.
0: Já to většinou nevydržím a pozdravím stejně první, protože mi to připadá hloupé, jako se tak jako míjet, ale pak z toho pozdravu nemám ten pocit teda.
8: A když se jdeš zaběhat, taky se zdravíš okolními běžci?
0: Ano, s běžci se zdravíme, to je vždycky.
8: Takže se zdravíme i my, hezký den ti ho přeji a vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Za chvíli Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, teď Žlutý pes.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Jak už jsem říkal, toto téma jsem zvolil, protože mi již pár lidí říkalo, že se nezdravíme, že mají problém, když někoho pozdraví, tak mu ten třeba druhý neodpoví a mladí vůbec nezdraví. Mě vždycky děda učil, když někam přijdeš, tak nahlas pozdrav, a když ti někdo neodpoví, tak klidně pozdrav dvakrát. Jak je to s těmi pozdravy? V etiketě se Danielem Šmídem se moderátorka Lada Klokočníková ptala na různá pravidla slušného chování a řeč přišla i na zdravení, na pozdravy mezi staršími a mladšími. Víte, kdo by měl pozdravit jako první?
1: Zopakujeme, že mladší zdraví starší jako první. To je tradiční pojetí etikety. Zároveň však nemůžeme to brát jako betonovou stěnu, že to nemůže být jinak. Samostatná zdvořilost nezná stáří a mládí. To je respekt k člověku, ať je starý nebo mladý, jaký chce. Protože se nám to může začít křížit společenskou významností, konfliktem, ten člověk je lékař, bude ale mladší než my, a tak dále, a tak dále. Takže pozdravit je zdvořilé, zároveň však odpovědět na pozdrav je povinné. Takže pokud, a to se relativně často starším lidem stává, že neodpoví na pozdrav. A to můžou být důvody takové, že přeslechnou, neslyší, uznávám, může se to stát. Zároveň to může být také nepozornost k okolí. Nevidím v úzovkách, že jde někdo kolem mě. Co také často bývá, je, že taková společenská nevraživost, to znamená zapšklost, taková urputnost některých starších lidí, že jednoduše to je rodina, se kterou se nezdravíme. A tím vlastně dávají velmi špatný příklad mladším lidem a té další generaci. Protože pokud máme konflikt, mluvme o tom.
2: Nenechávejme to. Ještě by mě docela zajímalo, když nás pozdraví mladší, neudělám chybu. A nebo naopak, když nás mladší nepozdraví, mohu pozdravit já jako starší ahoj Pepíku, nebo když budu mluvit třeba k desetiletému chlapci?
1: Každopádně díky tomu vlastně navazuji i s tou osobou, která je mladší a měla by zdravit teoreticky nás, tak navazují sociální kontakt. A pokud to, ten pozdrav, řekněme, nezdeformuji nějakým tónem ahoj Pepíku nebo něco podobného a nedám mu najevo, ty jsi měl zdravit, tak je to správně. Pokud to jednoduše pozdravím dobré ráno Pepíku, tak je to krásně a dávám tomu člověku dobrý příklad. Pokud tam bude výsměšný tón, tak to dobrý příklad není.
0: Takže dobrý den, dobré dopoledne, radši pozdravme dvakrát a volejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail, dáme reč zavináč rozhlas.cz. Připadá vám, že se lidé přestávají zdravit? Zdravíte neznámé lidi třeba, když se je potkáte v parku, v lese, ve vchodě se zdravíte, v krámě, mizí z našeho života slušnost, tak volejte nebo napište.
3: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, zdravení, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Pozdrav, to je základ do nového dne, při setkání, na dobrou noc. Pro mě je automatické pozdravit, když přijdu do obchodu na pumpu, když potkám souseda v baráku. Samozřejmě jsem z Mostu, takže nezdravím každého, koho potkám třeba ve městě. Pojďme na první telefonát. Helena z Litvínova je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, přeji hezký den, Zdenku.
0: Dobrý
1: den. Tak tohle mě, ono mě to skoro i nadskočila jsem tady, protože někdy je to hrozný. Takhle, já teda zdravím všechny, ačkoliv mě je 77 a jak říkala Zuzka, ta paní Zuzka, tak já pozdravím třeba i mladšího, protože mě to je fakt trapný. Hmm. Ale chtěla jsem říct, jezdím hromadnou dopravou a ty řidiči prostě nezdraví. No, akorát mě zdraví jeden Róm, opravdu, a ten už nejezdí. A tak jsem volala na dispečing, jak to, že nezdraví, a když nastoupím, a tak už teda radši, já si nepamatuju, který zdraví, tak už radši nezdravím všechny. A na dispečinku mi řekli, že jsou ospalí, že stávají ve dvě. Já jsem stávala ve 4 hodiny, 8 let, měla jsem takovou práci, dvoma dětma, a prostě musela jsem, a oni, že tak jdu, já jsem řekla, jdu teda na pracák, ale zajímavý je, že zdraví ženy řidičky. Ty taky musí být utáhaný, když ono se stávají. Ženy zdraví.
0: No, povídejte.
1: Prosím?
0: No, jen jsem se chtěl zeptat, jestli v Litvínově třeba na ulici každý ho pozdravíte.
1: No tak já se snažím usmívat. A třeba jde paní s dvouma dětma malinkými a oni mi řeknou čau, tak já řeknu čau, ahoj. Prostě je to, se mi strašně líbí. A nebo já chodím tady je takový bufet, takový, no nic moc, jo. Ale mají tam, ty tam, to tam má dobrý kuřátko, tak si jdu koupit kuře. A tam stojí u těch pultů takový ty, no takový ty ožralý, jo, takový ty chlapíci. Já tam přijdu, bohátla, prostě normálně, a já řeknu dobrý den, jo, a celý, a oni dobrý den, prostě. Já pozdravím i tady ty lidi, ano. Prostě takový už jako trošku namol, no. A prostě já zdravím. A nebo přijela jednou dcerka z ciziny a jdeme do autobusu a říkám, Helenko, tady toho řidiče nezdrav, protože ten nezdraví. A ona, mami, ale to je slušnost. A ona ho prostě pozdravila.
0: Ano.
1: Jo?
0: Ano, jasně.
1: Takže dobře. Tohle jsou moje zkušenosti.
0: Dobře.
1: A já prostě zdravím. A na ulici mě taky nějaká paní pozdravila. A prostě tak já jsem jí pozdravila, prostě jo, ale většinou ty chlapí nezdraví. Jako, já tady nevím.
0: A jaký je váš nejoblíbenější pozdrav, když někoho potkáte?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, dobrý den vám přeju.
1: Řeknu dobrý den celý den.
0: Ano, tak dobrý den celý den. Mějte se hezky, díky za telefonát. Naschledanou.
1: Taky naschledanou, mějte se hezky.
0: Napsala nám Daniela na náš profil na Facebook. Zvykla jsem si na to a vlastně mi to vyhovuje. Zažila jsem i opak, když mi bylo 15. Přestěhovali jsme se z malého města do Ústí. Byla jsem zvyklá každého dospělého pozdravit a nějakou dobu mě trápilo, když jsem každého dospělého ve městě pozdravila a nikdo mi neodpovídal. Když jsem pozdravila každého v autobuse, nejenom že mi nikdo neodpovídal, viděla, ale i se na mě všichni divně dívali. Dobré na nezdravení je to, že když se s někým vidíme rádi, tak se vždy s úsměvem a srdečně pozdravíme. A u koho si nejsem jistá a on mě nepozdraví, tak už ho příště nemusím řešit. Tak, vida. No, dobrá, tak se pozdravíme. Hezký den vám popřeji. V tuto chvíli můžete znovu volat 475 212 212 Dáme řeč.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Zdravení, to je dnešní téma. Zdravíte, zdravíte ve vchodě, v lese, v parku, ve městě. Je zvláštní, že třeba na malé vesnici zdravím každého, když jsem třeba na chalupě, jakmile je město větší, tak už nezdravíme. Otázka je, od kolika obyvatel přestáváme každého zdravit. A rozhodně na procházkách, když jdu třeba běhat nebo když jdu do lesa na houby, tak každého zdravím. Pojďme na další telefonát. Hanka od Libochovic je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím. Tak vy máte nějakou příhodu se zdravením?
1: Mám takovou hezkou příhodu. Mám malou vnučku, bydlíme na malé vesnici a vždycky učím lidi zdravit. Jednou jsme byli nakupovat v Lounách a vnučka samozřejmě chodila, každý ho zdravila. Když už pozdravila asi po třetí nebo po čtvrtý a nikdo jí neodpověděl, tak se postavila před jednu paní, kterou pozdravila a říká na ní, ale to je taková strašná ostuda, ty taková velká a neumíš vůbec odpovědět. Paní zčervenala, pozdravila jí a říká, ale vy máte vychovanou vnučku, byla jsem na ní strašně pyšná, ale paní se styděla a okolní lidi se jí strašně smáli. Takže to je taková moje malá příhoda.
0: Hezká. A ještě se vás zeptám, když jste od Libochovic, tam se zdravíte všichni u vás?
1: Samozřejmě, no. U nás na vesnici, když se lidi potkají, tak se zdraví. Ale ty lidi, kteří se přestěhovali, už to takhle nemají, ani jejich děti.
0: No to je škoda.
1: Takže je to taková trošičku ostuda těch rodičů, který by měli těm dětem říkat, že se zdraví. Hmm. Je to slušnost,
0: ano.
1: A je to jenom prostě dvě slova.
0: Dobře, tak já vám děkuji moc za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Veronika napsala toho, že lidé přestávají zdravit, aby slušní si nejde nevšimnout. Někdy si to beru osobně, ale ti lidé jsou asi zkrátka jiní. Zdravím vždy, kdy se zdravit má, ale když mi někdo neodpoví nebo příště dělá, že mě nevidí, svůj pozdrav pak už nikomu nevnucuji. U mě je pozdravit, poprosit a poděkovat základ slušnosti bez ohledu na věk. Tak zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, když jsem říkal, že třeba jdu někam běhat nebo se projít, tak třeba když jdu na Resl v Mostě, tam se zdraví všichni. Ale třeba na Mosteckém jazyře, tam už je to asi trošičku hogofogo, tam vám nikdy ani na pozdrav někdo neodpoví. A mně se třeba líbí, jak se vzájemně, když jsme už pomlouvali trošičku řidiče autobusů, že nezdraví, tak mně se líbí, jak se vzájemně zdraví řidiči autobusů. To je fajn. Pojďme na další telefonát. Milan z Teplic, hezký den, zdravím.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak je to s tím zdravením u vás?
2: Tak já musím říct, že lepší je nezdravit.
1: Jo?
2: Protože já jsem fotograf, mám na sobě hejkala, to je takovej barevný listnatý ohos, kterým nejsem vidět. A když jde paní na houby a já ji pozdravím, tak ji raní mrtvice. A když ji nepozdravím, tak si tam sedne, sundá gatě a udělá bobek.
1: Jo, takhle. Dobře, a zdravíte třeba, když jste někde ve městě nebo v nějaké obci, zdravíte?
2: No, já už jsem docela starý.
1: Jo.
2: Takže když mě někdo pozdraví, tak už mě odpovím. A,
1: jasně.
2: Ale já jsem většinou vese a tam moc lidí nechodí, no a autobusem nejezdím.
1: Dobře, díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tonda napsal, co proč zdravit lidi, které neznám, výjimka je lidi z baráku, zdraví, když vejdu do obchodu nebo v dopravních prostředcích, ale jakože půjdu po městě a všem říkat

0: Český rozhlas Sever s vámi, zdravení, to je dnešní téma. Ve vchodě u nás zdravíme všichni, tedy já mám ten pocit, někdo říká, že jedna slečna tam fakt nezdraví nikoho. Samozřejmě starší zdravím. Vždycky nejhorší je, když nevíte, když se s někým potkáte, jestli s ním tykáte nebo vykáte, tak pak zvolím takový univerzální pozdrav zdravíčko. Pojďme na další telefonát. Vlasta z Mělníka je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, já mám s tím zdravením trošku zase protichutné zkušenosti.
0: Povídejte.
1: Jednou jsem šla po městě a potkala jsem takového mladšího pána a on na mě dobrý den. Já jsem si říkala, no to asi se chce seznamovat, tak jsem mu schválně neodpověděla. Potom jsem šla do podniku, kde pro náš podnik pracovali, dělali takové různé opravy a tenhle ten pán tam byl a já ho vždycky předtím přemlouvala, aby k nám přišel něco opravit, tak mě to bylo strašně trapné, že jsem ho nepozdravila, že za ním jdu jenom v tom případě, když něco potřebuju a pozdravím. Yeah. Od té doby jsem si říkala, zdravím každého, kdo se jenom trošku usměje. Ano. Jdu zase po městě nedlouho potom a jel někdo autem a vlával na mě a volá ahoj, tak já to samý, mávla jsem ahoj. Potočil to auto, říká, kam pojedem. Teď já jsem nevěděla, říkám, a teď já vás snad neznám. No to ale nevadí, když se na mě mávala, volala si ahoj.
0: Takže takhle jídle máte zkušenosti s tím zdravením. A vy jste z Mělníka, což je větší město, tam se zdravíte i třeba na ulici, když jdete ve své čtvrti?
1: No většinou jo, já no. I ty starší taky většinou pozdravím a babičky se vždycky usmějou, mají z toho radost.
0: No tak to je krásný. No a když jdete třeba na procházku do lesa, tam je to automatický zdravení?
1: Já jezdím na kole a to většinou se zdravíme na tom kole.
0: Na tom kole, dobře. No a jaký je váš nejoblíbenější pozdrav?
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak jo, tak se mějte hezky a naschledanou.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Milena napsala, na vsi se zdravíme i několikrát za sebou pokaždé. Když se potkáme, prohodíme krátkou řeč. V paneláku v Praze jsme se také všichni znali a pozdravili. Nyní je to jinak, mládež jde okolo, sluchátka na uších a nic, tak je hlasitě pozdravím a oni pak taky. Jež od malička naší generaci rodiče učili, že je slušnost pozdravit starší lidi. I tady v Louně, kde znám plno lidí, se na sebe usmějeme a pozdravíme. No a hned je den veselější, tak zdravím vás v rozhlase, děkujeme, my vás taky zdravíme. Díky za příspěvek a dívám se na čas. Ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475.

0: 212, 212, dáme řeč. Dneska o zdravení.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Zdravení je téma a já teď velice rád pozdravím našeho kolegu, kamaráda, zpěváka Milana Drobného. Hezký den, Milane, dobrý den. Tak my se asi v tuhle chvíli neslyšíme, nějak nám to tady nefunguje, takže já to zkusím tady nějakým způsobem vyřešit. Tak, už se slyšíme? Ne, tak bohužel, Milane, spojení nefunguje. Zkusím vzít jinýho posluchače, protože nám tady teď telefon zazlobil. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, Ratajová.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, jak je to u vás s tím zdravením?
1: Já volám na to ze zdravením.
0: Ano, povídejte.
1: Jsme Pražáci, když jsme se nastěhovali ze Šumavy do Prahy, do paneláku, tak mi jednou pan správec říká, poznám vaše děti, jsou to jediný děti, který zdraví. Hmm. Ano, prožili jsme tenkrát asi 8 roků na chalupě, kde se samozřejmě zdraví. Na tu chalupu jezdím dál a je to chalupa, kde má svoji chalupu taky Dykovi.
0: Ano.
1: Vojtěch Dyk.
0: Ano.
1: Mají 3 kluky. Kolem nás chodí na hřiště. Jednou jsem pracovala na zahrádce a paní Dyková šla se svýma klukama z hřiště. Najednou se zastavila, obrátí se na ty 3 kluky a říká, kluci, já jsem něco neslyšela. Tak jsem zpozornila, kluci se vrátili a všichni pozdravili.
0: Hezky.
1: Od té doby se nestalo,
0: že by
1: aby ty kluci mě jednou nepozdravili.
0: Tak
1: a jsou to taky Pražáci.
0: To je dobrý, to je dobrý. Tak
1: no,
0: jo?
1: Vojty Dyka.
0: Ano, dobře. Takže díky moc za telefonát, mějte se hezky, naschledanou.
1: Ty taky, naschledanou.
0: Petra napsala, pracuji ve službách, takže zdravím příchozí lidi a přijde mi to normální, běžné. Syna jsem vychovávala, aby zdravil a on za to ve škole někdy dostává i vynadáno. Pozdraví učitele ráno ve dveřích a pak ho třeba potkám znovu na odpolední hodině. Pozdraví a již několikrát se mu stalo, že se učitel ohradil, že už ho nemá zdravit, že už ho zdravil. Rodiče nám vždy říkali, že je lepší pozdravit dvakrát než vůbec. Tak ještě jeden telefonát stihneme, jak se koukám na čas, tak zavolejte.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, zdravení, to je dnešní téma. Mně se třeba líbí pozdrav nazdar, jinak samozřejmě používám i třeba takový ty zlidovělý pozdravy, dobré. Pojďme na poslední telefonát, Standa z Teplice na telefonu, hezký den.
1: Hezký den dobrý vám den. I posluchačům.
0: Dobrý den, tak to zdravení u vás, jak to máte vy, zdravíte každého?
1: Zdravím každého. I když mi za 7 měsíců bude 90 let, tak zdravím každého. A naučila mě k tomu maminka. Ano. Já mám k tomu, já musím jim potvrdit to, co říkala paní přede mnou, že ještě v Ledvicích, než nás boudali, tak jsem bydlel v Ledvicích a šel jsem ze školy domů. Potkal jsem paní Rajchlovou, já si doteďka pamatuju její jméno, a já jsem jí pozdravil. Dobrý den, paní Hrajchlová. Šel jsem domů, maminka říkala, jdeme nakoupit. Tak jsem dal jenom tašku školní domů a vracel jsem se s maminkou. Téměř na stejném místě paní Hrajchlovou jsme potkali, když šla obracením směrem. Maminka ji pozdravila a já ne, protože jsem ji zdravil před 8 minutama.
0: Ano.
1: Dostal jsem od maminky takovou facku a říkala, Stando, proč nezdravíš? Já jsem říkal, mami, já jsem paní Hrajchlovou pozdravil, když jsem šel domů. A ona mi řekla, hele, starší lidi musí zdravit, i kdyby jsi je pozdravil 10krát. Yes. Jsou to starší lidi a musíš k ním mít úctu a musíš je zdravit. Ano. A od té doby já to dělám i v těchto letech.
0: To je krásný. A váš nejoblíbenější pozdrav je jaký?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak já vám přeju dobrý den, i když se loučíme, mějte se hezky, díky za telefonát, nashledanou.
1: Nashledanou, mějte se.
0: Taky Jirka píše, že je lepší pozdravit dvakrát než ani jednou a tím bychom mohli skončit. Díky moc za dnešní příspěvky, do pořadu dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Já se teď hezky pozdravím s mou kolegyní. Krásný den.
1: Hezký den.
0: Hezký den. Renata Filipi je tady. Hezky se spolu zdravíme. Zdravíš? Já vůbec nevím, kde bydlíš.
1: No já bydlím na vesnici v Malšovicích, to je vlastně vesnička před Děčínem.
0: Ano, a zdravíte se v Malšovicích všichni?
1: Zdravíme se v Malšovicích, ano. Jak se to na vesnici děje. No a teďko nedávno jsem se dozvěděla od své sousedky, se kterou jsem se seznámila blíž, jsme se začali vykat, dáme si občas spolu kafe. Že já nejsem rodilá malšovická, přistěhovala jsem se tam před 7 lety, takže jsem má taková ta typická vesnická náplava, všichni na mě koukali skrze prsty. A protože jsem slušně vychovaná a vím, že na vesnici se na to dbá, tak jsem všechny zdravila. No a pak si všichni mysleli, že jsem namyšlená.
0: Jo, že jsi všichni zdravila. Jak se tam zdravíte?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj, pokud někoho takhle, znám, no, takže, dobrý den.
0: Takže takhle, a když jedeš do Děčína nakoupit, tam už nikoho nezdravíš?
1: No v Děčíně asi moc
0: tam
1: ne. Je to město, tam jsem namyšlená.
0: Tam namyšlená. Tak Renate Filipi vám popřeje dobrý den po 10. hodině a zítra v pořadu dáme řeč, který bude s Renatou. Půjdeme na zahrádky. Zahraduček budeme slavit. Těšíš se 50 let?
1: Těším se, těším.
0: Tak jo. Český rozhlas Sever.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na trati z Ústeckého Střekova do Velkého Března bude evropské zabezpečení, vlaky muzeální železnice pak po ní nepojedou. V Terezíně dnes začíná výstava o životě spisovatele Arnošta Lustiga. Do fotbalové ligy mistrů vstoupí jediný český zástupce, Slavia bude hrát doma s Lens. Bude oblačno až polojasno a teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Trať z Ústí nad Labem do Velkého Března bude mít zabezpečení ETCS. Informoval o tom krajský radní Tomáš Rieger z ODS s tím, že ministerstvo dopravy na tuto trať neudělilo výjimku. Historické vlaky ze Střekova do Zubrnic, provozované spolkem Zubrnická muzeální železnice, tak po zavedení systému budou moci jet jen mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi. Podle radního Riegera by turisty ze Střekova až do Zubrnic mohli vozit moderní nízkopodlažní soupravy. Tuto sobotu a neděli bude na nádraží v Zubrnicích stát legiovlak se zatopenou parní lokomotivou. V sobotu se navíc uskuteční ve skanzenu Ciderfest. V předsálí kina v Malé pevnosti v Terezíně za hodinu začíná vernisáž mezinárodní putovní výstavy s názvem Arnoštova cesta. Výstava je inspirovaná milníky v životě spisovatele Arnošta Lustiga.
2: Fotokoláže od Elišky Sofer Podzimek zachycují například život Arnošta Lustiga před transportem do Terezína, během jeho dospívání v terezínském getu i po návratu na svobodu. Výstavu doprovází také velkoformátové portréty spisovatele. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia bude od 21 hodin hrát úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie chválil za umístění v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže a srpnové vítězství v tamním superpoháru nad Paris Saint-Germain záložník Slavie Michal Sadílek.
3: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
1: Počasí.
0: Čekejte většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky, později večer bude oblačnosti od jihu přibývat, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18, na horách 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Teplicku, na silnici 1/63 u Sezemic, překáží tam porouchané auto, průjezd se zvýšenou opatrností a pravděpodobné zdržení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď a po 10. hodině začíná dopolední expres. Studenti Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně teď můžou zkoumat zbytky staveb zatopených obcí nebo dokonce potopené lodě. A to díky sonaru za více než 5 milionů korun. My vám více řekneme v reportáži zhruba za 20 minut, do té doby ale posílám písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Karla Černocha, zaspívá i Karel Zich a teď posílám Vaška Neckáře.
1: Dopolední expres s Renátou Filipi.

0: Karel Černoch, jeho zrcadlo a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. U nás v dopoledním expresu už jsou připraveni slavní Severočiši. Tentokrát nám Milan Knotek představí starostu Postoloprt Karla Krause.
1: Slavní Severočeši.
2: Celkem pětkrát si měšťané v severočeských Postoloprtech zvolili za starostu Karla Krause. Místo jeho narození není známo. Víme jen, že to bylo v roce 1833. Nejprve byl profesionálním vojákem. Dosáhl hodnosti majora a v prusko-rakouské válce utrpěl zranění nohy, se kterým se potýkal celý život. Karl Kraus byl poprvé zvolen starostou města v roce 1887. Mandát potom čtyřikrát obhájil. V čele radnice působil až do roku 1902. Historie si ho pamatuje jako modernizátora. Za jeho úřadování zažívaly Postoloprty stavební a hospodářský rozmach. Dláždění a rozšiřování ulic, přivedení pitné vody z pramenu u Vidovle, nová kanalizace, železniční trať do Loun, zřízení městské knihovny, stavba radnice a podpora komunitního života. O to vše se Kraus zasloužil. Podle některých pramenů nechal vypracovat kompletní daňový a vlastnický soupis všech nemovitostí v Postoloprtech. Každý dům dostal jasné popisné číslo a ucelenou kartu s historií majitelů. Při správě městských financí prý Kraus postupoval s vojenskou přesností a dbal na řádný výběr obecních poplatků. Nejvíce je ale oceňován jako autor pamětní knihy města Postoloprty, kterou dokončil v roce 1901. Karl Kraus, jehož císař vyznamenal řádem Františka Josefa, zemřel v roce 1903.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever,

0: Skupina Mandra žije na Českém rozhlase Sever. Máme 10 hodin a 20 minut k tomu. A my půjdeme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Možná jste se jako děti rádi báli při stezkách odvahy. Tak si to můžete připomenout na stezce odvahy v Českém Švýcarsku v sobotu 12. září. Pozvánku má pro vás Eva Bucharová.
2: Stezka odvahy je turistická akce pro celou rodinu. Trasa vede atraktivním územím Národního parku České Švýcarsko. Cíl stezky je na základně klubu českých turistů Rumburg v osadě Kopec u Brtníků. Tam budou připraveny různé dovednostní soutěže pro děti a společné posezení s hudbou u táboráku a opékání špekáčků. A pojďme k jednotlivým trasám. Startují od 7.30 do 11.15 u autobusové zastávky Brtníky náměstí. 8-kilometrová trasa vede pestrým terénem po pastvinách i lesích. Bude vyznačena fáborky. Vyzkoušíte si přitom orientaci v terénu a na kontrolních stanovištích budete sbírat razítka, která ověří, že jste trasu prošli celou a poctivě. Trasa kočárková je dlouhá 4,5 kilometru. Vede po zpevněné lesní cestě přes osadu Kopec směrem k Brtnickému mostu a zpátky. Úsek je značen modrou turistickou značkou. Absolvujete tak pohodovou, téměř bezbariérovou procházku malebným skalnatým údolím podél Brtnického potoka. Kamarádi skauti vás vyzkouší, jestli jste připraveni přežít v divoké přírodě. Svojí sbírku budou moci obohatit i sběratelé turistických známek. Tak na shledanou v sobotu v Brtníkách.
1: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Tohle byl Karel Zich a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. Most barikádníků na dně jezera na Litoměřicku nebo třeba zatopené stavby pod hladinou vodní nádrže Fláje. To všechno umí zmapovat člun s novým výkonným sonarem. Získala ho Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Studenti Fakulty životního prostředí využijí data například k bakalářským nebo magisterským pracím. Zařízení za 5,5 milionu korun zaplatila z většiny Evropská unie. Teď ho fakulta využívá na jezeře Most.
1: To, co teď tady sklápíme, tak je ta vlastní sonarovací hlava, která vysílá úžel signálu, který se potom odráží od toho dna vodní nádrže.
2: Popisuje přípravu sonaru před spuštěním lodě na vodu Jan Pacina z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. S Janem Pacinou vyrážíme teď na hladinu jezera Most. Co ten sonar vlastně umí?
3: Umí měřit více bodů najednou v kuželu. Umíme udělat ten kužel, vlastně když s lodí jedeme, tak zabíráme pás, který může být 12x hloubka vody. V případě jezera Most, kde je největší hloubka kolem 60-70 metrů, jsme schopni dělat zhruba pás, který je široký 100 metrů na každou stranu od lodi.
2: Jak je možné potom využít ta data, která sonar nazbírá?
3: Na jezeře Most ta data využíváme pro tvorbu 3D modelu dna. Je to součást velkého projektu, kdy vytváříme komplexní digitální model reliefu Ústeckého kraje. Na Nechranicích se dlouhodobě věnujeme studiu dynamiky sedimentů, to znamená, jakým způsobem se tam ukládá ta spláchnutá hlína, nebo jak to nazvat, z okolí.
2: Říká Jan Pacina z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jak s těmi daty můžou pracovat samotní studenti?
3: Studenti s těmi daty pracují jednak v rámci výuky a dále jsou tato data využívána pro tvorbu závěrečných prací, jak bakalářských, tak diplomových. Tak to jsme sonarovali Žďárnosecké jezero u Litoměřic, kde jsme dohledávali potopené lodě a v jednom tom zálivu je vlastně snesený a utopený most barikádníků.
2: Sonar srovnatelný s tím, který získala Ústecká univerzita, má i univerzita v Ostravě. Využívá ho ale k jiným účelům. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Molky ještě ho nemusíte vyhazovat do popelnice. Z Babských Hrad se dozvíte, že někde pomůže izolepa, silonová ponožka a nebo dokonce holítko.
1: Babské rady.
2: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever.

0: Marcela Holanová a Žárlím na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte čtvrteční dopolední Express a se mnou ve studiu je i má kolegyně Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Tak Marcelu Holanovou, myslím, dnes na severu Čech mít nebudeme. Za to tady budeme mít sirény na cestách. V kulturním domě Zastávka v Lounech, začátek je v 19 hodin a je to vlastně pokračování už takové zábavné talk show Dámské trojice. Sandry Pogodové, Jitky Asterové, Lindy Finkové, takže bude se povídat, bude se zpívat, pořad je plný šťavnatých vyprávění a historek ze zákulisí, natáčení i divadel. No a nebudou chybět šanzony a písničky z muzikálu a připomínám, je to dvojka.
0: Ano.
1: Takže kdo jste viděl Sirény na cestách, zatím bez čísla, tak toto je nové představení. Pak bych pozvala na divadelní léto na Hněvíně. Dnes na hradě Hněvíně bude Městské divadlo z Mostu hrát Noc na Karlštejně. Já myslím, že tomu prostředí to báječně sluší. Začátek je v 19 hodin. No a něco pro ty, kteří ještě přemýšlejí, jestli nepřihlásit děti do nějaké hudební školy, tak je to Dům kultury Střelnice v Rumburku, 17. hodina, gala koncert tamní základní umělecké školy. Je to k zahájení roku a učikovat budou pedagogové, tak myslím si, že netřeba se obávat nějakých začátečníků.
0: A zní to dobře,
1: pokusů.
0: Ano.
1: Já si myslím také. A pak bych tady měla jednu lákačku, ale pozor, až na sobotu 12. září Divadlo města Ústí nad Labem zve na takový velký zahajovací koncert. Je to od 17 hodin a teď vám řeknu jména. Michal Mašek jako klavírista, Vanda Šípová jako zpěvačka, sopranistka a Anička Polívková jako herečka, která bude číst z Mozartových dopisů jeho manželce Konstanc. No a orchestr vlastně nebude chybět, takže krásná muzika, zajímavé texty. Já myslím, kdo viděl film Amadeus, že tohle by si neměl nechat ujít.
0: Slávka Brádlová a dnešní tipy. Slávko, moc děkuju, měj se hezky a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

Tohle byl Petr Muk, jeho Prázdná ulice. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho čtvrteční dopolední expres. Přidám i aktuální čas, máme 10 hodin a 54 minut k tomu. První hodina nám tedy pomaličku, ale jistě končí. Zuzka Zejdová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a vy se dozvíte třeba i to, že Teplická botanická zahrada začíná stěhovat rostliny ze zásobníku skleníku, který zbourá. Podrobnosti přidáme za pár minut a rozhodně se těšte i na počasí a taky nebudou chybět informace ze zelené vlny. Já vám do 11. ještě posílám Radka Tomáška. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Teplická botanická zahrada začíná stěhovat rostliny ze zásobního skleníku, který zbourá. Správa železnic spustila geologický průzkum úseku Mladá Boleslav Turnov. Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále víc peněz. Průměrná škoda už je kolem 30 tisíc korun. Bude oblačno a špolojasno. Na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tisíc osazených květináčů přestěhují postupně zaměstnanci botanické zahrady Teplice ze starých zásobních skleníků. Na jejich místě vyroste nový skleníkový komplex. Třeba ve skleníku Lovosické školy, kam dnes zaměstnanci zahrady odvážejí orchideje, budou v dočasném azylu.
2: Tady mám 6, tady jich budu mít, já nevím, 10.
3: Zahradnice Lenka Marcinová rovná do přepravky květináče s orchidejemi. Jsou poměrně skladné a vejdou se do služební dodávky. Pro jiné rostliny bude potřeba větší auto. Musí ale projet jednosměrku, která sem vede, připomíná ředitel Jan Ptáček.
4: Aby to zase nebylo tak velké auto, aby sem se dalo dojet, takže je to taky taková komplikace.
3: Volná místa pro své rostliny ze zásobních skleníků hledala botanická zahrada s předstihem. Z Teplic Jana Tásková, Český rozhlas.
0: Mezi Mladou Boleslaví a Turnovem začal geologický průzkum podloží. Jeho výstupy se pak zpracují v projektové dokumentaci k modernizaci tratě Praha-Liberec. Ta má být v celém úseku dvoukolejná a vlaky tam mají jezdit rychlostí 200 km v hodině. Podle zprávy železnic potrvají průzkumy do září příštího roku. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl asi jen o třetinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
5: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz z pravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
0: Na webu kybertest.cz si lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X100 oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8. hodině.
6: Počasí.
7: Dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Večer bude oblačnosti od jihu přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18, na horách maximálně 16 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
7: Příčiny zdržení na silnici 1/63 na Teplicku u Sezemic už by měly být odstraněné. Projedete bez komplikací. Nehoda dvou osobních aut překáží v Ústí nad Labem, v Předlicích za kruhovým objezdem v ulici Majakovského. S opatrností tu ale projedete. A čerstvou nehodu tří osobních aut máme hlášenou z Českolipska, ze silnice 1/9 v Chotovicích. Nikdo se nezranil, ale v obci opravují chodníky a auta vadí průjezdu. Příjemnou cestu a příjemný poslech.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po 11. Vy stále posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho dopolední expres. Jak se žije s poruchou autistického spektra, jak náročná může být péče o dítě s autismem, kde můžou rodiny hledat podporu. O nejčastějších mýtech a předsudcích i o tom, co klientům a pečujícím pomáhá zvládat náročné situace, si budeme povídat s Monikou Pekárkovou ze sociálních služeb v Chomutově. Už za chvíli, teď posílám písničku od Honzy Kalouska.
6: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky rozhovor s naším dnešním hostem, protože život s autismem přináší specifické nároky na celou rodinu. Jak náročná je péče o autistické dítě, kde hledat záchrannou síť a jaké předsudky ve společnosti stále přetrvávají, o praktické podpoře pečujících i o tom, jak úspěšně zvládat náročné situace, si budeme povídat s Monikou Pekárkovou ze sociálních služeb Chomutově. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
1: Jaké jsou tedy ty nejčastější mýty a předsudky spojené právě s autismem?
2: No tak za úplně nejčastější mýtus považuji hlavně to, že i když musím teda, pardon, přerušit, už se od toho odpouští, ale ještě donedávna to byl mýtus ten, že hlavně každý autista je geniální. Mm-hmm. Jo? Genialita vlastně souvisí s intelektem, autismus souvisí s intelektem, ale ne každý autista je geniální, jo. Hodně se to váže na ty mýty, jakože kinematografie, Rain Man a tak dále.
1: Jasně.
2: Jo, jsou to takové ty obecné představy o tom, matematická genialita, čísla a tak dále. Není to tak, je to právě ve většině případů naopak.
1: Mm-hmm. Jak často se setkáváte třeba i s představou, že autismus je hlavně dětská diagnóza?
2: Nad tím docela jsem často přemýšlela. Já si myslím, že to je hlavně v tom, že ta diagnostika postupuje v posledních, dejme tomu 15-20 letech, velice, velice kupředu. Hodně se ten vývoj a způsoby diagnostiky autismu zlepšily a udělaly opravdu mílové kroky, takže primárně se to vlastně za těch posledních 15-20 let týká dětí, mladistvých nebo téměř dospělých. A ti, kteří jsou o něco starší, se narodili v době, kdy ta diagnostika nebyla ještě až tak daleko, jako je dnes.
1: Když už jsme tedy u dětí, jak se diagnoza vyvíjí v průběhu dospívání?
2: To je docela zajímavá otázka, protože už jenom ten název, jo, poruchy autistického spektra.
1: Ano.
2: Je to opravdu spektrum. Představte si spektrum duhy, barvy, neskutečné množství odstínů, verzí, tak stejně tak je bohatý i ten autismus. Je to neskutečná škála příznaků, intenzity těch příznaků a tak dál. A v tom dospívání může právě docházet k tomu, že buď ty příznaky se mírní, nebo některé se naopak zintenzivní. Hodně je to spojeno s tím obdobím vlastně dospívání neboli s pubertou, s tím pubescentním obdobím, kdy už tak vlastně ten člověk má spousty práce okolo té své psychiky a navíc pokud má poruchu autistického spektra, tak se s tím vlastně pere ještě o to více.
1: Naším dnešním hostem je Monika Pekárková, edukátorka pro klienty ze sociálních služeb v Chomutově.
3: Český rozhlas Sever, písničky.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem na Českém rozhlase Sever v dopoledním expresu je Monika Pekárková ze sociálních služeb v Chomutově. My si povídáme o životu s autismem. Jak náročná může být dlouhodobá péče pro rodiče a další blízké člověka s poruchou autistického spektra?
2: Tak tam bych to shrnula jedním slovem. Velmi náročná. Samozřejmě závisí na tom, jak ten daný klient nebo člověk na tom je, ale souhrně vlastně musím říct, že to se netýká jenom lidí s autismem a jejich blízkých rodin a pečujících, ale obecně člověk s nějakým handicapem, péče o něj prostě bývá v mnoha ohledech náročná.
1: Co pečovatele vlastně nejvíce zatěžuje? Samotná péče, nedostatek času, nejistota do budoucna nebo například nepochopení okolí, anebo úplně všechno z toho?
2: Já myslím, že všechno. Jo, je to souhra strašného množství faktorů. Důležitý je hlavně to, jak je ten daný člověk psychicky odolný. Jo, každý z nás jsme samozřejmě jiný, každý z nás vydržíme něco jiného, jiné množství různých problémů, každý máme ten práh posunutý někde jinde, takže proto taky vždycky zdůrazňuju, jak strašně důležitá je péče o sebe samýho. Když já jsem ten pečující, musím dbát především na nějaký svůj psychický komfort a až potom vlastně můžu předávat tu energii dál. Pokud já jsem na nule, nemohu dávat dál.
1: Přesto setkáváte se s rodiči, kteří jsou už jednoduše vyčerpaní a mají pocit, že všechno musí zvládnout sami.
2: To je hodně takový častý fenomén těch pečujících rodičů i blízkých. Důležitá je vlastně jedna věc, uvědomit si, že ten člověk vlastně, je to horská dráha. Jo, i pro ty rodiny, i pro ty autisty samotný jsou prostě horší dny, lepší dny, tak jak to prostě bývá v běžném životě, s tím, že oni to mají vlastně taky daleko intenzivnější. Je to pro ně vlastně de facto i neprobádaná oblast. Každý ten den může přinést něco nového, může to být dobrý, špatný, pak jeden, kdy si řeknu, hele, dneska to docela jako šlo, pak jsou dny, kdy prostě člověk by si nejradši zales pod peřinu a nevylejzal, ale ten rodič nebo ten pečující prostě musí to zvládat, jo. Proto je důležitý, aby neměl pocit, že je na to sám. To je hrozně obrovská psychická zátěž pro toho jedince.
1: Co třeba výčitky? Mají rodiče výčitky?
2: To si pište. Mají určitě. Jo, je to obecně jako spousta pečujících, nejen v autisty, má výčitky. Mohl bych to zvládat líp. Nebo dělám dost, nedělám dost. Jo, musím to prostě zvládnout sám, teď ostatní to taky zvládají. To jsou právě i takový ty mýty, kterým ty rodiče nebo ty pečující věří. Jo. Proto je hrozně důležitá informovanost tady v té oblasti a hlavně to vědomí, nebo dovolit si, nechat si pomoct. Mm. Dovolit si to sám v sobě, to je velice jako podstatný krok, který potom mnohdy ulehčí těm pečujícím a rodinám.
1: Naopak, je něco v této situaci, co rodinám a pečujícím dává sílu pokračovat?
2: Takhle, všimla jsem si jedný takový hezký věci, že za poslední roky, že ve virtuální době je spousta sociálních sítí, platform, internet, ty pečující a rodiny dětí s autismem, samozřejmě nejen, tvoří jakési takové internetové komunity, spousta for, skupin, jo, kde oni se vlastně alespoň virtuálně setkávají a podporují se navzájem. To je hrozně hezká věc. Důležitá samozřejmě taky a mohou si tam prostě pomoci různými způsoby. Je tam moc hezké prostředí. Drtivé většině se mi stává, že se k sobě všichni chovají velice, velice hezky. A už jenom to, že vlastně si mohou takhle navzájem pomoct, aniž by se znali, je hrozně, hrozně fajn.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Monika Pekárková ze sociálních služeb v Chomutově.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Monika Pekárková ze sociálních služeb v Chomutově. My si povídáme o životě s autismem. Přinášíme vlastně i to, jaké jsou výzvy, mýty i reálná pomoc. Paní Pekárková, vidíte nebo našla jste ve své práci nějaký příběh, kdy právě díky té podpoře se kvalita života člověka s autismem a vlastně i celé jeho rodiny zlepšil, že vlastně se mu dokázalo pomoct?
2: Mm-hmm. Jo, tak když máte takovou otázku, tak okamžitě mě napadl jeden náš klient z našeho denního stacionáře. To je klient, který vlastně, když k nám nastoupil do služby našeho stacionáře, tak nebyl vlastně schopný naprosto vůbec nastoupit do jakéhokoliv prostředku veřejné hromadné dopravy. Měl vlastně problémy i s cestováním autem. A dnes je tomu vlastně tak, že klient je schopný dojet si vlakem na výlet, autobusem, autem, jakýmkoliv dopravním prostředkem. A mohou za to naše úžasné pečovatelky, které vlastně po lehkých krůčcích postupných s ním vlastně trénovaly jízdu například jenom ze stanice do stanice u nás ve městě a tak dál. To jsou přesně tyhle ty maličkosti, které vlastně jsou u těch autistů hrozně zásadní. Pokud já chci autistu něco naučit, obohatit ho o nějakou novou dovednost, musím velice, velice pomalu na to jít. Jo. To, co se vlastně dítě učí normálně, dejme tomu třeba měsíc, autista se učí půl roku, rok. Několik let, nikdy se třeba ani tu dovednost nenaučí. Takže musíme k tomu přistupovat velice individuálně. Ale konkrétně u tohohle klienta jsem z toho měla ohromnou radost, protože jsem mu to hrozně přála, protože on je sice neverbální, to znamená, že nemluvící, ale bylo na něm vidět, že on vlastně by strašně rád nějaké ty zážitky měl a tohle toho neskutečně omezovalo. Takže potom, když já třeba vidím, že byli někde na výletě, vidím nějaké i fotografie nebo se na ně jdu podívat v rámci muzikoterapie, kterou tam s nimi dělám, tak vidím, jak on je vlastně spokojený a to hrozně člověka potom zahřeje u toho srdce, že mu to dělá dobře.
1: Je právě tohle ten problém, co dělá lidem s poruchou autistického spektra v běžném životě ty největší potíže, že vlastně něco se naučit trvá takovou dlouhou dobu?
2: Jako samozřejmě záleží konkrétně na tom člověku s tím autismem. Jsou věci, které si osvojí velice jednoduše a rychle, naopak jsou věci, které jsou pro něj hrozně složité. Záleží na tom, kde na tom spektru se vlastně nachází. Jo? Autismus vlastně sám o sobě má velice málo lidí, většinou se to váže k nějaké ještě další poruše, jsou tam nějaké mentální retardace, dysfázie, poruchy řeči, vývojové problémy, jo. Může třeba, nemusí mít poruchu intelektu, ale přesto má diagnozu autismu, je to opravdu strašně široké, rozvětvené, ta problematika je hodně složitá, ale pokud si chce osvojit nějakou dovednost, tak není nic jednoduššího, než to s ním po těch malých krůčcích právě zkusit a pak se uvidí, co dál.
1: Jak důležitá je pro mnoho lidí s autismem rutina, předvídatelnost, jasná pravidla?
2: To je právě jedna z těch věcí, které se dostávají už docela jako do povědomí široké veřejnosti, že autisti docela dost lpí na té rituálnosti,
1: není
2: na nějakých vzorcích. Právě, že není. Jo. Záleží samozřejmě na intenzitě. Někteří autisté to mají hodně, někteří málo, někteří vůbec, ale je to docela častý jev. Jako jsme se bavili už před tímto rozhovorem, tak ono obecně člověku nebo většině lidem dělá dobře, když mají něco jako brambory v řádku, jak se ano, říká, ano. Že jo. Je to prostě příjemný, člověk si vyčistí hlavu a tak dál. A teď si představte, že vy tuhle tu potřebu máte hodně, hodně intenzivnější. A když je to vlastně vše, jak má být, tak vám to dělá dobře. Člověk potřebuje hranice. Dítě, když vychováváme, tak určité hranice jsou taky na místě. Jinak vlastně to dítě neví, kam se má vrtnout, odkud, kam se co bude dít, jo. A ty hranice u těch autistů jsou akorát jakoby více pevné. Dělají jim dobře, rituálnost jim dělá dobře, zažité vzorce jim dělají dobře, ale jak říkám, ne každý autista tohle to vyžaduje, jo.
1: Naším dnešním hostem je Monika Pekárková ze sociálních služeb v Chomutově a my si budeme za chvíli povídat, jak konkrétně mohou pomáhat právě sociální služby.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Monika Pekárková ze sociálních služeb v Chomutově. My si povídáme o životě s autismem. Slibovala jsem, že prozradíme našim posluchačům, jak vlastně konkrétně mohou pomáhat sociální služby.
2: Tak sociální služby samozřejmě můžou poskytovat určité formy podpory a péče. Jak už jsem říkala, třeba například my máme denní stacionář pro osoby s poruchami autistického spektra. Každopádně ta síť se neustále rozrůstá. Jo, co se týče České republiky, krajské spolupráce se státními organizacemi a tak dál. Naprosto úplně jednoduchý je, že pokud tohle to někoho zajímá, internet je mocný pán. Jo, stačí zadat heslo, vyjedou nám nepřeberné množství různých institucí, neziskových organizací a tak dál. A opravdu to jde rok co rok velice kupředu.
1: Co může třeba veřejnost udělat pro to, aby byl běžný život lidí s autismem jednodušší?
2: To je hezká otázka, ale strašně složitá.
1: Ano.
2: Velice, ale já vždycky říkám, že pokud mluvím o široké veřejnosti, důležitá, velice důležitá je osvěta. Jo, proto i to je jeden z důvodů, proč se tolik lidí zajímá o osvětu u těch autistů. Už jenom ta informovanost totiž je hrozně důležitá. Pokud já vím a mám neskreslené pravdivé informace, jsem nějakým způsobem jako o tom informovaný, tak

0: klasickým vzdělávacím přesahem.
1: Bavili jsme se třeba o muzikoterapii.
0: Přesně tak. Já samozřejmě nejsem certifikovaný muzikoterapeut, arteterapeut, ale hodně pracuji s kolegyněmi z volnočasových aktivit a spolupracujeme právě na muzikoterapii, arteterapii, výtvarném tvoření, ale celé to vlastně pojímám tak, aby to mělo vlastně nějaký jakýsi pedagogický přesah, dá se říct. Spolupracuji i s klienty azylového domu, kde vlastně pořádám schůzky aktivizačního programu na různá témata a tak dál. Je to hrozně krásná, rozmanitá práce.
1: Na závěr, kdybyste mohla veřejnosti předat jedinou věc, kterou by měla o lidech s autismem pochopit, co by to bylo?
0: Opět, velice složitá otázka. No. Jedna věc, která mě napadá velice podstatná, je to, že vlastně oni nechtějí, abychom je litovali. To si spousta lidí myslí, ale obecně lidi s handicapem nechtějí, aby je veřejnost litovala. Stačí, aby jsme jim dali najevo, ano, víme o vás, jste tady s náma, můžeme vám pomoct, abyste mohli svůj život žít lépe, abyste si ho více užívali, abyste se cítili lépe a víme o vás, že tu společně žijeme. To je podstatné, to slovo společně, jo? Neodstrkovat na okraj společnosti nikoho jenom proto, že má nějaké znevýhodnění, ale naopak snažit se obou straně vlastně naladit tu spolupráci ve společnosti tak, aby se prostě to prolínalo a byly spokojeny takzvaně obě dvě strany. Hrozně složitá cesta, ale věřím k tomu a spějeme k tomu, že k tomu jednou dojdeme.
1: A to byla poslední slova od našeho dnešního hosta Moniky Pekárkové, edukátorky pro klienty ze sociálních služeb v Chomutově. Moc vám děkuji za váš čas, ať se vám a vaše práce i nadále líbí, ať přináší radost do života vašim klientům a nikdy zase naslyšenou.
0: Děkuji, moc děkuji za pozvání, nashledanou.

0: Marie Rotrová a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Severa. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Hostem Alex Minářové bude tentokrát herečka Barbora Fischerová. O čem si budou povídat?
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat, co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Skupina MIG 21 jejich malotraktorem 11 hodina skoro 50 minut. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. Teď už se připravíme další recept se Slávkou Brádlovou a dnes to budou masové kuličky se sušenými rajčaty.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Masové kuličky se sušenými rajčaty, tak se jmenuje dnešní receptík. No a kromě těch sušených rajčat a masa budeme potřebovat také chuťově výrazné sterilované kapary. Na 4 porce si připravíme tak 0,5 kg mletého masa. Může to být třeba vepřové nebo směs vepřového hovězího. K tomu jedno velké vajíčko, sůl, pepř, dobromysl, asi 2 stroužky česneku, případně trochu strouhanky, 2 cibule, 3 nebo 4 lžíce oleje, několik sušených rajčat a lžíci kaparových poupat. Mleté maso smícháme s kořením, solí, vejcem, utřeným česnekem a drobně nakrájenou cibulí. Pokud chceme hmotu trochu nastavit, tak můžeme vmíchat i malé množství strouhanky. Z hmoty pak vytvoříme kuličky o něco menší než pingpongový míček. Na pánvi na oleji spěníme druhou nakrájenou cibuli, vložíme připravené kuličky a ze všech stran je pěkně opečeme. Pak přidáme nakrájená sušená rajčata, kapary, podlijeme a udusíme. Podáváme s dušenou rýží. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
2: Zahradačech.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Hasiči na Ústecku dokončili kontroly nočních podniků. Problémem byly hlavně hasičské přístroje a únikové cesty. Muž z Chomutovska si chtěl snadno přivydělat převodem cizích peněz, teď mu hrozí rok vězení. Dny evropského kulturního dědictví zpřístupní v Ústeckém kraji téměř 100 památek. Na severu bude dnes převažovat oblačno s teplotou do 21 stupňů. Krásné čtvrteční poledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Hasiči dokončili mimořádné kontroly barů a diskoték. Po lednovém tragickém požáru baru ve Švýcarsku nařídilo kontroly nočních podniků ministerstvo vnitra. Mezi nejčastější závady patřily nefunkční hasičské přístroje anebo zablokované a neoznačené únikové cesty. V Ústeckém kraji kontroloři zjistili třetí nejvyšší množství závad a uložili 33 pokut. Hůř na tom byla jenom Praha a Plzeňský kraj. Doplňuje tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lucie Vyškrabková.
5: Další kontroly budeme provádět zejména v provozovnách, v nichž byl zjištěn větší počet nedostatků, a to za účelem ověření jejich odstranění. Současně nelze vyloučit, že v budoucnu budeme v kontrolách tohoto typu provozoven pokračovat.
4: V rámci preventivní akce Disco 2026 hasiči kontrolovali podniky po celé republice od ledna do srpna. Policisté z Kadaně na Chomutovsku podezírají muže z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Na účet mu podle policejní mluvčí Pavly Kofrové přišlo 245 tisíc korun, které měly údajně pocházet z investic do kryptoměn. Muž téměř celou částku vybral, vložil do obálky a předal neznámému člověku.
6: Za předání dostal odměnu 2450 korun, tedy 1% z částky. Peníze ale podle policie zřejmě pocházely z trestné činnosti. V případě prokázání viny mu hrozí až 1 rok vězení. Z Chomutovska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Bezmála 100 památek v Ústeckém kraji se v září zapojuje do Dnu evropského dědictví. Letošním tématem jsou ohrožené památky. V Chomutově se budou moci lidé například v sobotu 12. září podívat do jezuitské krypty pod kostelem svatého Ignáce, která byla uzavřená téměř 80 let. Podle chomutovské knihovny její rekonstrukce skončila v srpnu a lidé si ji budou moci zdarma prohlédnout od 9 do 17 hodin. V Ústí nad Labem bude přístupných 27 objektů, včetně Šichtovy vily anebo sídla Českého rozhlasu Sever v ulici Na Schodech. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic rostou. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 44 korun a 22 haléřů. Nafta stála průměrně 47 korun a 79 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
2: Počasí.
7: Dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku 16 až 18 a na horách maximálně 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
7: V Litoměřicích v ulici Vojtišské náměstí máme hlášenou nehodu osobního auta a motorky. Záchranáři jsou na místě. V ulici Třída Tomáše Garrigua Masaryka v obci Nový Bor v okrese Česká Lípa narazil autobus do lampy veřejného osvětlení. Na místě je policie. Další nehoda je hlášená v Děčíně, v ulici Míru a taky v Ústí nad Labem v ulici 5. května. Očekávejte zdržení. A bouralo se taky na silnici 9 mezi Chotovicemi a Novým Borem. Tak jezděte opatrně. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
8: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly čtvrteční polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Pojďme na první písničkové přání dnešního dne a tu si přeje optička paní Šimunková a tu písničku od Hanky Zagorové je naprosto nezbytné, posílá všem svým zákazníkům.
2: Je na

0: Hanka Zagorová dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. Teď už se k nám do studia na linku 475 212 212 dovolala paní Maruška z Kamenického Šinova. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám do redakce i všem posluchačům.
0: Paní Maruško, Karel Zich a Kdybych byl malířem, tak to je váš dnešní výběr, ale pro koho bude?
1: Tak tuhle tu písničku mimořádně posílám jako vzpomínkovou do nebíčka mamince,
0: ano,
1: která má zítra čtvrté výročí od úmrtí. A protože si nejsem jistá, že bych se dovolala, tak jí posílám tuto krásnou písničku, kterou měla ráda již dneska.
0: Tak jo, je to jako vzpomínka na maminku. Paní Maruško, díky za zavolání, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky tohokrát děkuji, naschledanou.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě s vějířem a s pousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Karel Zich a Kdybych byl malířem. 12:21 k tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a tu další už vybírá paní Helenka z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne a tuto písničku, kterou jsem vybrala, posílám všem posluchačům, ať mají hezký zbytek tohoto týdne.
0: Vybrala jste Jiřího Pavlicu a skupinu Hradišťan, Modlitba pro vodu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jiří Pavlica a taky Hradišťan, jeho modlitba pro vodu. Tady jsou písničky na přání na Českém rozhlase Sever a to další už vybírá paní Boženka Zírková. Hezké odpoledne.
1: Hezké poledne, zdravím vás a všechny posluchače a já bych chtěla dneska dopředu popřát Marušce Dochomutová hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody, hlavně to zdraví, aby neměla žádný bolístky a písničku pošleme, tu pak řeknete vy, Andělce do Hřivy, Hance do Touchovic, Božence do Žatce a Dáčence tady do Jirkova, jestli všichni poslouchají. A je to pro všechny Marušky a pro všechny posluchače a vám do studia a přeju už jako hezký víkend taky a zase někdy naslyšenou.
0: Paní Děkuju. Boženko, díky za zavolání a tady je Elena Lukášová a Rozdej vůni snům naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Elena Lukášová a Rozdej vůni snů. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, ale tady je první e-mail dnešního dne. A dne 10.9., tedy dnes, slaví narozeniny paní Renata Hujacová z Děčína. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a optimismu do dalších let. Posílá to manžel Petr. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

Tohle byl Jiří Schillinger a jeho Léto s tebou. Vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho čtvrteční polední písničky na přání. Tady už je další e-mailové přání. Dobrý den, zahrajte písničku Terezy Maškové a Marka Lambory. Náš příběh bude pro paní Květu z Vysoký, pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Martu z Barandova a pro paní Jarmilku z Nuslí. Od posluchačky Jarky a taky Dominiky z Krásného Března. A písnička je i pro všechny posluchače. Právě.

Tereza Mašková a taky Marek Lambora, Náš příběh. Tady je Český rozhlas Sever a taky jeho písničky Na přání. O to další si zavolal pan David z Prahy, přál si Michala Davida a Nenapovídej písničku posílá své manželce.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever,

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Petr Spálený a jeho obyčejná žena, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď už na písničky na přání, ale tentokrát z vašich SMS-ek na číslo 91104. Prosím všem posluchačům nádhernou písničku od Věry Špinarové, Jednoho dne se vrátíš.

Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tady stihneme ještě jednu z vašich SMSek. Dobrý den, prosím skupinu Buty a jednou ráno všem pracujícím od pana Ládi.

0: Skupina Buty a Jednou ránu a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. Teď už Jana Moravcová připravuje nové zprávy a Renáta Filipy vám přeje příjemný den. A do jedné ještě posílám písničku od Eltona Johna. Tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Feriho. K nové rozhledně na Jitrovníku u Šluknova na Děčínsku vede pohodlnější cesta. Dnes začíná v České Lípě dvoudenní sportovní festival, cílí hlavně na děti a rodiče. Dnes bude převažovat oblačnost, teplotou do 21 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, dobré odpoledne. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Feriho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Feri si do konce května ve vězení v Teplicích odpykával trest za dvě jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Lesy České republiky upravily cestu k rozhledně na vrchu Jitrovník u Šluknova na Děčínsku. Slavnostní otevření nové rozhledny je plánované na sobotu 26. září. Na cestě k vyhlídkové věži postavili lesáci nový mostek za zhruba 40 tisíc korun. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
2: Nový mostek přes lesní potok jsme postavili na žluté turisticky značené trase u Valdeku ve Šluknovském výběžku. Mostek je samozřejmě dřevěný. Dřevo do lesa přirozeně patří. Stavíme z něj taky třeba nouzové přístřešky, odpočívadla, ale i administrativní budovy.
1: Čtvrtý ročník dvoudenního sportovního festivalu začíná dnes na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě. Představí se na něm zástupci několika místních sportovních klubů a jejich trenéři, kteří mohou dětem a rodičům svůj sport přiblížit. Děti si můžou různé sporty taky vyzkoušet. Na akci by mělo dorazit kolem 1800 žáků, říká ředitel organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka.
3: V současné chvíli máme potvrzeno zhruba 18 sportovních klubů od florbalu, fotbalu, hokeje, házené, až po třeba méně tradiční, jako je kanoistika nebo střelba.
1: Dnešní program končí promítáním filmu v rámci ozvěn sportfilmu v kině Krystal od 16 hodin. Po projekci bude následovat beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Knihovna Václava Havla mění název. Nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové, vdovy po bývalém prezidentovi. Knihovna se už taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. I pod novým názvem ale chce dál připomínat odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíc dosavadních projektů.
0: Počasí.
1: Počasí pro dnešek na severu očekáváme převážně oblačno, k večeru může oblačnosti přibývat. Čekáme taky ojediněle přehánky hlavně na horách a nejvyšší denní teploty do 21, na horách do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Jak to vypadá na severu v dopravě? Komplikace čekejte v Teplicích, ulici Elišky Krásnohorské, bouralo se taky v Lounech, ulici Slovenského národního povstání, anebo v Děčíně v ulici Míru.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty si mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně v obě z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Já říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako při tom tlačení,
1: ano,
0: když...
1: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já si to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak takhle. Vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Má být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání
1: musí,
0: žeber?
1: Musí, no, ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou. No,
0: no to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, jo, 40 kilo. Takže u tebe to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No, to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praské žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší, než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smála, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak.
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdyby chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Pryslová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale je to má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost. No.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film, natáčení filmu teď čeká od října, tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody. A hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný, maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem to obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou a já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklona. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozradit, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro na spaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém

0: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
1: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: V Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky máme takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to

0: těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
0: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
0: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
0: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
0: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
0: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis. Což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování. Takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci. Mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojí, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy. Ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí. Já se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie. To je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková, tak já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Agresivita řidičů roste, policisté se potýkají se slovním i fyzickým napadáním. Zkoumat detailně dno vodních nádrží můžou nově studenti Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ústí nad Labem plánuje vybudovat kanalizaci ve Skoroticích. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply, nejvyšší denní teploty dnes do 21 stupňů, maxima na horách zítra do 16. Zprávy s Janou Moravcovou, dobré odpoledne. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie, statistiku fyzického napadení, ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala taky hlídka v Ústí nad Labem.
2: Co jste pil?
3: Hej, tu druhou zadára, dělej!
2: Já jsem dostal na oko.
4: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
5: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
4: Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem získala člun s výkonným sonarem. Umožní detailní průzkum dna vodních nádrží. Studenti Fakulty životního prostředí díky němu budou sbírat data například o zatopených sídlech nebo o pohybu sedimentů na dně přehrad. Za Fakultu životního prostředí doplňuje vedoucí projektu Jan Pacina.
6: Kde je největší hloubka kolem 60-70 metrů, jsme schopni dělat zhruba pás, který je široký 100 metrů na každou stranu odlodě. Studenti s těmi daty pracují jednak v rámci výuky a dále jsou tato data využívána pro tvorbu závěrečných prací.
0: Zařízení za 5,5 milionu korun uhradila z většiny Evropská unie. Ústí nad Labem pokračuje v přípravě kanalizace ve Skoroticích. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO by mohla vzniknout během 4 až 5 let. Město letos se Severočeskou vodárenskou společností upravilo smlouvu o přípravě projektu na odstranění kanalizačních výústí a zkapacitnění sítě. Kanalizace chybí taky v Hostovicích. V Brně a Vaňově podle Nedvědického přípravu kanalizace komplikují majetkové poměry. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr, řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude.
1: Počasí.
7: Nejvyšší denní teploty budou dosahovat 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 stupňů. V noci budou nejnižší teploty 11 až 8 stupňů, na horách 6 stupňů Celsia. Zítra, tedy v pátek, bude většinou zataženo. Na horách se mohou vyskytnout slabé ojedinělé přehánky a očekáváme nejvyšší teploty 21 stupňů, na horách 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
7: Na výjezdu ze Žatce na Holedeč na silnici 227 je nehoda. Doprava je odkloněna po objízdné trase a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Srazilo se tam osobní auto a motorka. V Lounech v ulici Slovanského národního povstání máme hlášenou nehodu dvou osobních aut a policie už je na místě. A taky v Teplicích v ulici Elišky Krásnohorské se srazila dvě auta, tak jezděte opatrně. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Stále krásný čtvrtek 10. září, s vámi je Český rozhlas Sever a rozjíždí se dnešní pohodové odpoledne. A pro dnešní díl seriálu Co v učebnicích nebylo si Martin Písařík vybral zajímavosti o hadech. Řidiči jsou čím dál tím víc agresivnější, jak už jste slyšeli, ve zprávách s Janou Moravcovou. A to nejen při jízdě. Co vše musí policisté řešit při kontrolách, to si řekneme zhruba za čtvrt hodiny a pozveme vás na nevšední sobotní koncert Mozart pro dva s hudbou hudebního génia a jeho dopisy pro milovanou Konstanc v podání Anny Polívkové a samozřejmě nezapomeneme ani na písničky, které nestárnou.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Petra Černocká, Vrať mi zpět svůj smích, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Skoro 13 minut po 14. hodině rozjelo se pohodové odpoledne. Já chápu, že potkat v lese třeba zmije vidětý metr daleko od sebe může být nepříjemné. Na druhou stranu hadi jsou opravdu fascinující stvoření a právě Martin Písařík nám teďko několik zajímavostí o hadech prozradí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký, Jenom láska, 14 hodin 23 minut, čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je stále s vámi. Nadávky, vyhrožování, ale také fyzické napadení, i to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách přitom podle odhadů policie roste. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří před cestou použili alkohol nebo používali drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil?
2: Hej, tu druhou zadára, dělej!
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů tu frustraci jako prohloubí a agresivně reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke specifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dvojice Petr Kotval, Stanislav Hložek v pohodě. Já doufám, že vy jste také u radiopřijímačů v pohodě. Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Divadlo města Ústí nad Labem nabídne v sobotu nevšední zážitek. Mozart pro dva. To je koncert, který kromě hudby tohoto výjimečného génia nabídne i dopisy pro jeho milovanou Konstanc, čtené herečkou Anou Polívkovou. Za vším je ústecký rodák, klavírní virtuos Michal Mašek, kterého teď vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Já se omlouvám, že jsem trochu předběhl s tou Anou Polívkovou. Není to ale jediná hvězda toho večera, je to tak?
1: Je to tak, ještě kromě ní tam vystoupí vynikající zpěvačka Vanda Šípová z Národního divadla.
0: Mm-hmm. Jak si tedy máme takový koncert vůbec představit? Jak to bude probíhat?
1: Tak, je to vlastně taková směs, my jsme chtěli ukázat co nejširší průběh průřez s Mozartovou tvorbou, takže tam jsou jak solové klavírní skladby, jsou tam písně pro klavír a zpěv, pak tam jsou velké árie z opery Don Giovanni nebo kouzelná flétna. Dále je tam volná věta Mozartova klavírního koncertu, je tam rondo pro klavír a orchestr a na závěr vlastně takový jakoby bombónek a to je koncertní árie KV 505, která je pro orchestr, pro soprán a zároveň pro klavír. No a všechny tyhle ty vstupy hudební jsou vlastně proloženy četbou dopisů, které napsal Mozart zejména v posledních dvou letech svého života své milované ženě.
0: Mm-hmm. Takže divadlo města Ústí nad Labem, sobota, to už jsme říkali, v kolik hodin, to jsem se zapomněl zeptat.
1: Tak, koncert je od 5 hodin a je s přestávkou.
0: Dobře, no u názvu Mozart pro dva je dovětek zahajovací koncert sezony. Jaká tedy bude ta vaše sezona? Co vás v nejbližších dnech ještě čeká?
1: My máme hodně koncertů, vlastně ten nejbližší je pak ve Velkém Brně, ten je 16. září, kam jsem pozval dva své spolužáky, je to Ivo Kahánek a Martin Kasík. Budou hrát ten program se jmenuje List versus Chopin, takže jeden hraje Chopina, jeden hraje Lista, pak máme koncerty na Červeném Hrádku, dále v Horním Jiřetíně a pak se zase vracíme hned začátkem října opět do Velkého Března na koncert, který se jmenuje Carmen nebo z Carmen na zámku.
0: Mm-hmm. No, sezona to rozhodně bude určitě zajímavá, opět proběhnou hudební setkání, předpokládám série koncertů.
1: Je to tak?
0: Tak jo, všichni jste zváni i na ten sobotní koncert Mozart pro dva i s Anou Polívkovou a čtení dopisů Konstanc. Pozval nás Michal Mašek, ať se to všechno vydaří a třeba někdy příště opět naslyšenou.
1: Moc děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Vaby Daněk dospíval, brzy tady bude Neil Diamond, 14 hodin 41 minuta v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Teď další slavný Severočech, kterého nám představí Milan Knotek a bude to starosta Postoloprt.
2: Slavní Severočeši.
3: Celkem pětkrát si měšťané v severočeských Postoloprtech zvolili za starostu Karla Krause. Místo jeho narození není známo. Víme jen, že to bylo v roce 1833. Nejprve byl profesionálním vojákem. Dosáhl hodnosti majora a v prusko-rakouské válce utrpěl zranění nohy, se kterým se potýkal celý život. Karl Kraus byl poprvé zvolen starostou města v roce 1887. Mandát potom čtyřikrát obhájil. V čele radnice působil až do roku 1902. Historie si ho pamatuje jako modernizátora. Za jeho úřadování zažívaly Postoloprty stavební a hospodářský rozmach. Dláždění a rozšiřování ulic, přivedení pitné vody z pramenu u Vidovle, nová kanalizace, železniční trať do Loun, zřízení městské knihovny, stavba radnice a podpora komunitního života. O to vše se Kraus zasloužil. Podle některých pramenů nechal vypracovat kompletní daňový a vlastnický soupis všech nemovitostí v Postoloprtech. Každý dům dostal jasné popisné číslo a ucelenou kartu s historií majitelů. Při správě městských financí prý Kraus postupoval s vojenskou přesností a dbal na řádný výběr obecních poplatků.

0: Vince je ale oceňován jako autor pamětní knihy města Postoloprty, kterou dokončil v roce 1901. Karl Kraus, jehož císař vyznamenal řádem Františka Josefa, zemřel v roce 1903.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová nám zpívala o lásce. Zhruba za 9,5 minuty už tady bude 15. hodina. Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Pro balíček potravinové pomoci na městský úřad nebo jen před dveře. Před 3 lety vznikl projekt mobilních výdejen. Potravinová banka Libereckého kraje díky němu rozváží balíčky po celém území kraje. Pokračováním projektu chce rozšířit distribuci až o 4 další odběrová místa.
1: Je pár minut před 10. hodinou dopoledne a tu u potravinové banky Libereckého kraje se začíná nakládat dodávka, vyjede do Jablonce a okolí.
2: Díky tomuto projektu se podařilo dostat i do takových těch malých obcí, kam jsme vlastně přístup neměli. Dvakrát za měsíc dorazíme z balíčky do každého RPčka, takže těch balíčků se distribuje poměrně velké množství.
1: Vysvětluje ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček.
3: Připravte se, jedu.
1: My jsme s řidičem Pavlem Vávrou na naší první zastávce. To je městský úřad v Josefově Dole.
3: S váma to jde jak Baťovi cvičky?
1: Další zastávkou je městský úřad v Jablonci nad Nisou. Sem potravinová banka zavezla 5 balíčků. Prohlížím si obsah ptašek. Ty obsahují jak trvanlivé potraviny, tak potraviny čerstvé, pečivo, ovoce a zeleninu. Součástí balíčku jsou ale i hygienické potřeby.
3: Teď jdeme do charity, tam dáme 3 balíčky a pak už nám zbývají jenom lidi na adresu.
1: Vedoucí terénního programu Dlouhá Aneta Hajská říká, kolika lidem balíčky pomáhají.
4: 10 lidem, buď si přijdou klienti k nám, jakoby do střediska, anebo ty balíčky jsou odváženy přímo k těm klientům domů.
3: Potravinová banka, dobrý den, voláme, že jsme před ano. Barákem.
1: Dnes Pavel Vávra dovezl balíček na adresu 4 lidem na Jablonecku. Jaké potraviny nejvíc využijí?
5: Balé i čerstvá.
1: Všechno se vám hodí.
5: Přesně tak. Ty trvanlivé potraviny, ty těstoviny a někdy jako dostáváme i to sladké pečivo.
1: A jak dlouho vám třeba ještě takhle vydrží ten balíček?
6: No, hodně dlouho. A my si to vždycky dáváme do ledničky.
5: A vy řekla, upřímně jeden den.
1: Jeden den pro jeden celou den. Tu rodinu vaši.
5: Přesně tak, my jsme dva dospělí, 4 děcka.
1: Právě jsme se vrátili k potravinové bance. Na cestě jsme byli asi 3 hodiny. Co vás dneska ještě čeká?
2: Dneska mě čeká už jenom práce na skladě.
1: A zítra vyrážíte zase z balíčky někam?
2: Ano, zítra rozvážíme Liberec.
1: Loučím se s Pavlem Vávrou. Potravinová banka chce distribuci do budoucna rozšiřovat.
2: Jsme se i zabázali, že v průběhu tohoto projektu seženeme minimálně další 3-4 odběrná místa, tak abychom tu pomoc zase mohli nabízet dál.
1: Doplňuje ředitel Josef Vlček z Jablonce a okolí Anna Podhorná, Český rozhlas.
7: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústí nad Labem propojí ulice Brantovu a Poláčkovu. Na severní terase vzniknout má bezmála 130 parkovacích míst. V Terezíně začala výstava o Arnoštu Lustigovi. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Zítra čekáme zataženo ojediněle přehánky a teplotu do 21 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ústecká radnice připravuje propojení slepé ulice Brantovy s Poláčkovou ulicí na Ústeckých Doběticích. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO se bude jednat o více než 400-metrový úsek, na kterém dělníci zároveň vybudují chodník a téměř 130 nových parkovacích míst. Předpokládaná cena zakázky je zhruba 93 milionů korun.
3: Součástí stavby má být taky 13 nových pouličních lamp a téměř 200 metrů dlouhá kamenná opěrná zeď, která zpevní přilehlý svah. Po dokončení stavby bude celá Brantova ulice jednosměrná. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Život a dílo Arnošta Lustiga představuje nová výstava v Malé pevnosti v Terezíně. Je doplněná o fotokoláže od výtvarnice Elišky Sofr Podzimek. Ty zachycují například Lustigův život před transportem do Terezína nebo jeho dospívání v terezínském getu. Pokračuje spisovatelova dcera Eva Lustigová.
4: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl personou non grata a nebyl zakázaným autorem a scenáristou.
2: Výstavu můžou návštěvníci vidět v předsálí kina v Malé pevnosti až do konce roku. Uklouznutí muže v blízkosti železniční trati dnes zastavilo asi na 2 hodiny provoz vlaků v úseku mezi Kořenovem a Harachovem. První informace hovořily o pádu ze skály a podle informací Českých drah už vlaky v úseku opět jezdí. Muž podle mluvčího záchranářů Michala Georgieva utrpěl lehká zranění. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v celé Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů.
0: Počasí.
5: Dosahovat 18 až 21 stupňů a na horách 13 až 16 stupňů Celsia. V noci nejnižší teploty klesnou k 11 až 8 stupňům a na horách ke stupňům 6. Zítra, teda v pátek, bude většinou zataženo. Na horách se mohou vyskytovat slabé ojedinělé přehánky a očekáváme nejvyšší teploty 21 stupňů, na horách až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Na dálnici D8 na 65. kilometru ve směru na Ústí nad Labem u exitu 65 Řehlovice probíhá práce na silnici. Zpevněná krajnice je uzavřena z důvodu údržby povrchové kanalizace. A na silnici v Krásném Březně v Ústí nad Labem máme hlášenou nehodu osobního a nákladního auta. Na místě zasahují záchranné složky, tak jezděte opatrně. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Máme tady 10. září. Já jsem ještě nepopřál Irmám a Krasavám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Za malou chvíli tady bude řidičská abeceda, ve které zmiňujeme nejčastější chyby nás řidičů. A tentokrát si řekneme, co se může stát, pokud vyjedeme bez platné technické kontroly. V České Lípě dnes odstartoval dvoudenní sportovní festival. Jaké sporty si tam můžou rodiče s dětmi vyzkoušet a jak to na místě vypadá, tak to přímo z místa nám prozradí naše reportérka a opět přidáme i písničky, které nestárnou. Bude to tentokrát třeba Věra Špinarová nebo později Helena Vondráčková. Hezké odpoledne.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Věra Špinarová, Fernando, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Za malou chvíli si připomeneme dvojici Modern Talking, 15 hodin a 11 minut, pokračuje pohodové odpoledne. Pojďte si osvěžit s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září společně probereme jednu konkrétní situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes uslyšíte, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra uslyšíte, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné, ale teď už pokračuje slíbená skupina Model Talking a pár vteřin nám zbývá do 15:45. Posloucháte Český rozhlas Sever.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hlavně mi voní dým.
1: Jakub Smolík, Můj kůň a hřích, 15 hodin 22 minut, posloucháte Český rozhlas Sever a čtvrteční pohodové odpoledne. V České Lípě dnes začal čtvrtý ročník dvoudenního sportovního festivalu. Akce zaměřena na podporu zájmu o sport u dětí potrvá do zítřejšího poledne. A na místě je naše reportérka Adéla Jindrová, kterou zdravím. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Já se právě nacházím na parkovišti u stadionu v České Lípě, kde tradiční sportovní festival začal dneska ráno. Ano, jsou tady zástupci různých sportovních klubů, včetně trenérů, kteří mohou dětem a rodičům svůj sport přiblížit. Rodiče s dětmi si mohou sporty také v případě zájmu vyzkoušet.
1: Ředitel organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka předpokládal účast zhruba 1800 žáků. Naplnilo se to?
2: No už od pohledu můžu říct, že je tu opravdu hodně dětí, rodičů i pedagogů. Viděla jsem několik skupinek z mateřských škol, třídy ze základní školy, ale i děti, co se přišli podívat jen s rodiči. Podle Češky je účast taková, jako organizátoři předpokládali, a možná dokonce i vyšší. Naštěstí během dne vůbec nepršelo, takže nebyl důvod nepřijít.
1: Jaká je na festivalu atmosféra?
2: Je to tu velmi živé, z reproduktoru hraje hlasitá party hudba, děti okolo pódia tancují, u každého stánku se sportem je spousta lidí. Děti tu běhají, smějí se, baví se a měla jsem šanci se pobavit i s několika trenéry a všichni jsou z účasti fakt moc nadšení.
1: Festival lákal na klasické sporty, jako třeba hokej a fotbal, ale i některé netradiční disciplíny, jaké třeba?
2: Podle plánu tu je 18 uskupení z Českolipska a každý sport má svůj stánek. U toho je možnost vyzkoušení a trenéři, který děti sportem provedou. Viděla jsem samozřejmě fotbal, hokej, tenis, házenou, ale i například judo, karate, nějaké taneční sporty a nově je tu třeba i boxerský ring.
1: Tolik dětí na jednom místě a bojové sporty, není to nebezpečné?
2: Tak samozřejmě je to velká zodpovědnost, ale u každého stánku je dozor z řad dospělých nebo mladistvých trenérů. U vstupu do areálu je také zdravotnický stánek. A podle ředitele Jaroslava Češky se naštěstí ještě nikomu nestalo nic závažného.
1: Vyzkoušela jsi ty sama nějaký sport?
2: Chvíli jsem zkoušela hrát stolní hokej, ale musím říct, že děti z protějšího týmu měly dneska větší štěstí.
1: Festival taky lákal návštěvníky na navazující program v kině. Jak to je?
2: Ano, kino Krystal dnes od 16 hodin nabízí promítání sportovních filmů v rámci festivalových ozvěn sportfilmu. Besedy po promítání se zúčastní i host, judista a olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Ten může dětem předat vlastní zkušenost s kariérou profesionálního sportovce, a to včetně i těch méně příjemných věcí, jako je například nervozita a strach z prohry.
1: Zjistila reportérka Adéla Jindrová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever.

0: zpěvačka, také naše rozhlasová kolegyně Jana Chládková. Když jsem tvá, brzy nás čeká Jiří Korn, teď už 15 hodin a 30 minut k tomu.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: V Krupce si dnes lidé připomenou 80 let výročí založení divadelního souboru. Program je připravený v kulturním centru Olympie od 6 hodin. Co přesně se tam bude dít, tak to nám teď řekne náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. V budově kulturního centra Olympie tady v Krupce budou dnes lidé hlavně vzpomínat. Mají tu připravené pásmo divadelních her divadelního spolku za posledních zhruba 35 let. Tedy filmové záznamy těch představení. Jak mi řekl režisér spolku Štefan Olšák, jde o to, aby se lidé na těch dobových snímcích viděli, zaspomínali a případně i zasmáli a také si zaspívají. Zazní tu píseň z jedné z posledních her divadelního spolku.
0: Zkus nějak stručně shrnout historii divadla v Krupce.
2: Podle Štefana Olšáka záznamy před rokem 1945 nejsou. Neznamená to ale, že by tu divadlo nebylo. Po roce 1945 začaly v jednotlivých obcích kolem Krupky tehdy vznikat ochotnické spolky. Ten bohosudovský tady v Krupce v roce 1946, proto těch 80 let, a sídlil v budově dnešního kulturního centra. Pak se začátkem 60. let pod město Krupka obce připojily jako místní části a spojily se i ty ochotnické spolky. Od 80. let si v divadelním spolku zahrálo víc než 80 lidí. Podle Štefana Olšáka jsou to ti, o kterých má nějaký záznam, a mohlo jich být i ke třem stovkám celkem. V současnosti má spolek 27 aktivních členů.
0: Budou oslavy ještě nějak pokračovat?
2: Dnešní večer je součástí přehlídky s názvem Léto s divadlem v Krupce, memoriál Jany Urbanové. Je to už 19. ročník. Jana Urbanová byla největší osobnost krupského divadla. Soubor vedla 50 let a za celoživotní přínos obdržela například cenu ministra kultury nebo hejtmana Ústeckého kraje. A i díky finanční podpoře Ústeckého kraje mohli letos tu přehlídku zahájit na scéně na hradě v Krupce, například představením České besedy Dolany a České besedy Šibu obou spolků z Chorvatska, a nebo Ubohým siránem v podání docela velkého divadla z Litvínova. A k 80 letům vyjde i publikace, kterou spolek chystá a zveřejní ji při posledním představení té letní přehlídky.
0: Říká náš regionální stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Helena Vondráčková, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Čas je proti náma 15 hodin 40 minut a v dopoledním vysílání Zdeněk Lukesle tentokrát probíral téma, proč se lidé přestávají zdravit. A zavolala i posluchačka Hanka od Libuchovic.
1: Mám takovou hezkou příhodu. Mám malou vnučku, bydlíme na malé vesnici a vždycky učím lidi zdravit. Jednou jsme byli nakupovat v Lounách a vnučka samozřejmě chodila, každý ho zdravila. Když už pozdravila asi po třetí nebo po čtvrtý a nikdo jí neodpověděl, tak se postavila před jednu paní, kterou pozdravila a říká na ní: ale to je taková strašná ostuda, ty taková velká a neumíš vůbec odpovědět. Paní zčervenala, pozdravila jí a říká: ale vy máte vychovanou vnučku, byla jsem na ní strašně pyšná. Ale paní se styděla a okolní lidi se jí strašně smáli. Takže to je taková moje malá příhoda.
2: A ještě se vás zeptám, když jste od Libuchovic, tam se zdravíte všichni u vás?
1: Samozřejmě, no. U nás na vesnici, když se lidi potkají, tak se zdraví. Ale ty lidi, kteří se přestěhovali, už to takhle nemají, ani její děti.
2: No to je škoda.
1: Takže je to taková trošičku ostuda těch rodičů, který by měli těm dětem říkat, že se zdraví. Hmm. Je to slušnost, ano. A je to jenom prostě dvě slova.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Renáta Filipi bude povídat o zahradě Čech, která letos slaví 50. výročí. Kdy jste byli na veletrhu Zahrada Čech poprvé? Co jste tam třeba nakupovali? Vzpomenete si na nějaký doprovodný program, třeba soutěž Jablko roku? Zavolejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání, zavzpomínejte na lince 475 212 212 anebo pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už u nás pokračuje dvojice Sandar, Nenek Sherry, jejich velký hit s názvem 7 Seconds, také pokračuje pohodové odpoledne. Stále hezký den vám přeje Český rozhlas Sever.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Další filmový hit z trilogie O básnicích Křídla iluzí Václav Neckář. Posloucháte stále Český rozhlas Sever. Pokračuje pohodové odpoledne a zhruba za 10 minut už tady bude 16. hodina. Bílina přestěhovala své informační centrum. Turisté i místní ho najdou v přízemí historické rohové budovy s názvem Černý kůň na Mírovém náměstí. Město za opravu domu zaplatilo 32 milionů korun. Další výdaje budou za vybavení prostor. Zařízení infocentra přišlo zhruba na 1 milion korun.
1: Telefon už několik dní zvoní na novém místě.
2: Máme větší přehled o městě, jo. Tam jsme vlastně zapadlí ve sklepních částích vlastně pod úrovní vozovky, takže vlastně tam bylo slyšet všechno, každý troubení, každý auto. Tady je víceméně jakoby klid a je tady jakoby větší přehled.
1: Podle vedoucí infocentra Lady Hubáčkové se změnou místa souvisejí i některé změny v provozu.
2: V dřívějších místech byla galerie, teď už tady není, takže si zase budou muset zvykat na trošku jakoby jiný prostory.
3: No, to nebylo bezbariérové ani trošku a skočárka má důchodce měl velký problém, protože ty skoro byly docela příkré a žádné zápravy se tam nedalo udělat, takže tady je to určitě ten nepohodlnější vstup.
1: Doplňuje za infocentrum Eva Pilna. V přízemí Černého koně bude taky kavárna s dětským koutkem, ukazuje Lada Hubáčková.
2: Dětský koutek bude tady, ten je situován tamhle až v té třetí místnosti a tady jako kavárna. A tamhle máte vizualizaci, jak ta kavárna bude vypadat.
1: Tak se můžeme podívat?
2: Určitě. A všechno je to vlastně laděno do hornictví, když si všimnete. Ten hlavní pult sladili jakoby do uhlí, do těžby hnědého uhlí.
1: V patře jsou připravené místnosti pro interaktivní expozici, věnované lázeňství, historii města a těžbě uhlí.
2: Tady budou takový minibakříky, auta a zakladač. No, takže mají si budou moc jakoby zkoušet. A samozřejmě tady budou k tomu texty, které budou odkazovat na tu historii, vlastně jak tady probíhala ta těžba uhlí od toho počátku toho 20. století.
1: Podkroví obsadí řemeslné dílny Domu dětí a mládeže. Město je chce otevřít v příštím roce. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obyvatelé Děčína můžou začít hlasovat o projektech v participativním rozpočtu. Letos do něj lidé poslali 31 návrhů. Na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci se představí hlavně školy z Libereckého kraje. Premiér Babiš z ANO chce na schůzce V4 s irským předsedou vlády řešit například zdražování pohonných hmot. Nejvyšší zítřejší teploty budou dosahovat 21 stupňů a převažovat bude zataženo. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Děčíně odstartovalo hlasování o tom, které projekty navržené obyvateli město uskuteční za peníze z participativního rozpočtu. Letos do něj poslali obyvatelé města 31 návrhů na zlepšení veřejného prostranství. Hlasovat je možné na stránkách města. Do letošního participativního rozpočtu uvolnilo město 2,25 milionu korun. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila můžou obyvatelé hlasovat pro jednotlivé projekty do konce září. A do finálního hlasování postoupilo 15 návrhů. Děčín uvolňuje peníze do participativního rozpočtu už od roku 2018. Kolem 80 škol a firem z Libereckého kraje se představí na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci. Je to méně než v minulých ročnících. Organizátoři chtějí mezi místními zlepšit povědomí hlavně o středních školách v kraji. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se pro širokou veřejnost otevře v Liberecké multifunkční hale od 15. do 17. října.
2: Liberecká Eduka letos slaví 20 let od prvního ročníku. Na každý z nich chodí čím dál víc lidí. Letos organizátoři počítají až se 30 tisíci návštěvníky. Součástí veletrhu je také řada přednášek a exkurzí. Cílem je také pomoct dospělým nastartovat novou pracovní příležitost. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle oproti dlouhodobému průměru, klesne o zhruba 30%. Odhaduje to Svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší, proto sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká. Premiér Andrej Babiš je na cestě na jednání Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Předsedové vlád Česka, Polska, Maďarska a Slovenska se tam mají setkat taky s irským premiérem Michaelem Martinem. Jeho země teď předsedá Radě Evropské unie. Babiš před odletem do Bratislavy řekl, že chce na schůzce mluvit například o zdražování pohonných hmot.
3: Ty ceny i plynu a ropy, to všechno má vliv i samozřejmě na ceny energie, na elektřinu. Takže pokud chceme pomoci zásadně, tak by měl být ten systém ETS 1 zastaven a ETS 2 odložen.
1: Počasí.
4: Nejvyšší denní teploty budou dosahovat k 18 až 21 stupňům, na horách až k 16 stupňům. V noci nejnižší teploty klesnou k 11 až 8 a na horách k 6 stupňům. Zítra, tedy v pátek, bude většinou zataženo. Na horách se mohou vyskytnout slabé ojedinělé přeháňky a očekáváme teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na dálnici D8 na 65. kilometru ve směru na Ústí nad Labem u exitu 65 Hřehlovice probíhá práce na silnici. Zpevněná krajnice je uzavřena z důvodu údržby povrchové kanalizace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
7: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
6: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
7: No právě, nechci lidi trestat.
6: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
7: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
6: No ale chodili pořád, ne?
7: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
6: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
7: Mnohem lepší.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěs, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já ji šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda, to je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Jo. Byla těch celý tu... A jako jsem říkal, jako, brý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, a jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takový byl. No, uvidíme, no. Tak jsme šli zpátky, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, odevřu ty dveře a ucítil jsem pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo, víte, co dokážou vejce, jo. No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddych, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
4: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, jo, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec. Ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr, historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil. I on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Zabezpečování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady David, zdávám Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska. Mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto. Myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme. Telefonický, kdo se dovolal? Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy. Hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkou. A chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920. Může se takoho tam dělovala?
5: No, tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já to si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no to chceš slyšet.
9: Tak nějakou historku máš? Nějakou historku?
10: No, mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no.
9: Jo?
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo. Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo, měl zlikvidovat prakticky, že jo. No teď jo, Vlado Miller, jo. Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obrak, mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. Potom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze. Čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko. Všetko. Za to, že jsem dělal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál. Asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo, jo.
5: To ne, tomu jsme byli.
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo.
1: Chybějí.
2: Rybník ticho, plavu, mm-hmm. Ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako jsem hrála kočičí hru v Divadle ano. bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezplovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady se znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat, pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskýmu.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka Zločepřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty, už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá, ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do 6 lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam vyjde.
3: V Národním už se někam na ní nejezdí snad, to už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve no, dvoustupech.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativách,

0: alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
0: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
0: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
0: Bylo to úsměvný, to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že Potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
0: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: To je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba. Ano. Vás, Patriku, a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš. No. Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo, ano. Mluví nám Lukáš Hlavica, nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a... jaký?
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nevím, myslíte Sováka a paní Adamovou. To byl u fotografa možná.
6: Pardon. Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Janžurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s jeho Janžurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsaného.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů, určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No. No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Muž z Chomutovska si chtěl snadno přivydělat převodem cizích peněz, teď mu hrozí rok vězení. Potravinová banka Libereckého kraje pokračuje v projektu Výdejen potravinové pomoci, schání další odběrová místa. Knihovna Václava Havla mění název, je z ní první prezidentská. Bude většinou zataženo, ojediněle přehánky, co se týká zítřejších teplot, do 21 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, dobré odpoledne. Policisté z Kadaně na Chomutovsku podezírají muže z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Na účet mu podle policejní mluvčí Pavly Kofrové přišlo 245 tisíc korun, které měly údajně pocházet z investic do kryptoměn. Muž téměř celou částku vybral, vložil do obálky a předal neznámému člověku.
2: Za předání dostal odměnu 2450 korun, tedy 1% z částky. Peníze ale podle policie zřejmě pocházely z trestné činnosti. V případě prokázání viny mu hrozí až jeden rok vězení. Z Chomutovska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Krajská potravinová banka schání další odběrová místa potravinové pomoci. Rozšířením navazuje na tříletý projekt mobilních výdejen. Díky němu se pomoc dostává do menších obcí, kde banka dříve nepůsobila. Potravinové balíčky zaváží na úřady, do neziskových organizací, ale i na konkrétní adresy. Pro některé klienty je nemožné si pro balíček přijít, vysvětluje ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček.
3: Pro tyto lidi máme domluvu s městy, že přes jednoduchou aplikaci si u nás ten balíček objednají. My ho lidem opravdu vezeme až na práh domů, takže to umožní potom samozřejmě ten balíček udělat velký a pestrý.
1: V Libereckém kraji potravinová banka spolupracuje se všemi obcemi s rozšířenou působností. Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Sport. Fotbalová Slavia bude hrát úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie chválil za umístění v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže a srpnové vítězství v tamním superpoháru nad Paris Saint-Germain záložník Slavie Michal Sadílek.
4: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
1: Zápas Ligy mistrů mezi Slaví a Lens se bude hrát od 21 hodin. Počasí. Dnes bude převažovat zataženo, respektive zítřejší teploty do 21 stupňů na horách do 17, slabé přehánky a obloha bude zítra na severu Čech převážně zatažená.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Aktuálně jedete na severočeských silnicích bez nehod a dopravní omezení v podobě uzavírky očekávejte aktuálně v Žatci a v Žižkově ulici. Uzavírka je tam až do 16. října kvůli pracím na inženýrských sítích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné odpoledne na Českém rozhlase Sever si v téhle hodině můžete poslechnout, co se dneska v Ústeckém kraji událo. Tak dobrou pohodu s námi i dál.
0: D- Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn toho, co se v Ústeckém kraji dneska událo, pro vás má Jana Moravcová.
2: Hasiči na Ústecku dokončili kontroly nočních podniků. V Ústeckém kraji kontroloři zjistili třetí nejvyšší množství závad a uložili 33 pokut. Hůř na tom byla jenom Praha a Plzeňský kraj. Doplňuje tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lucie Vyškrabková.
3: Další kontroly budeme provádět zejména v provozovnách, v nichž byl zjištěn větší počet nedostatků, a to za účelem ověření jejich odstranění.
2: Mezi nejčastější závady patřily nefunkční hasičské přístroje nebo zablokované a neoznačené únikové cesty. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Lucie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Ústí nad Labem propojí ulice Brantova a Poláčkova. V Ústeckých Doběticích vzniknout má bezmála 130 parkovacích míst. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO se bude jednat o více než 400-metrový úsek, na kterém dělníci zároveň vybudují i chodník. Pokračuje redaktorka

0: průměrná.
1: 15 000 osázených květináčů přestěhují postupně zaměstnanci botanické zahrady Teplice ze starých zásobních skleníků. Na jejich místě vyroste nový skleníkový komplex. Rostliny zatím budou v dočasném azylu na domluvených místech. Podrobnosti uslyšíte v následující hodině. Zhruba 10 let se budou vzpamatovávat pískovkové skály z ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vzorky z míst, která před 4 lety spustošil oheň, analyzovali odborníci z Akademie věd. Podrobnosti k tématu uslyšíte v této hodině. V Děčíně odstartovalo hlasování o tom, které projekty navržené obyvateli město uskuteční za peníze z participativního rozpočtu. Letos do něj poslali obyvatelé města 31 návrhů na zlepšení veřejného prostranství. Hlasovat je možné na stránkách města.
2: To byl souhrn dnešních událostí v Ústeckém kraji od Jany Moravcové. Další podrobnosti pro vás budeme mít v celé následující hodině. Tak dobrý poslech.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: S Českým rozhlasem Sever si teď jdeme pro zajímavosti do Teplic. Botanická zahrada Teplice zbourá staré zásobní skleníky a postaví nové. 15 000 rostlin v květináčích dočasně přestěhuje do různých skleníků v okolí. Zpátky je přiveze až do nové stavby. Zaměstnanci dneska začínají stěhovat a potřebují to stihnout do konce roku.
1: Kolik se vám vejde do té bedničky?
2: No, záleží na květináči, jak je velký. Tady jich mám 6, tady jich budu mít, já nevím, 10.
1: Zahradnice Lenka Marcinová rovná do přepravky květináče s orchidejemi. Ještě zalít a květiny se můžou vydat na dočasný pobyt v Litoměřicích do skleníku Lovosické školy.
2: Pojedeme na místo určení a tam to budeme vyndavat, rovnat na stoly, zase podle druhů, pak to zalejeme a budeme pravidelně jezdit se o ně starat.
1: Volná místa pro své rostliny ze zásobních skleníků hledala botanická zahrada s předstihem. Byla u toho taky vedoucí zahradnice Marcela Strnadová.
3: Zjišťovali a mapovali jsme si vlastně jakoby prostory a obraceli jsme se na kolegy z dalších botanických zahrad a potom i se školama vlastně, který vyučují zahradnické obory.
1: Zatímco orchideje v květináčích jsou poměrně skladné a vejdou se do služební dodávky, která je bude postupně odvážet. Pro jiné rostliny bude potřeba větší auto. Musí ale projet jednosměrku, která sem vede, připomíná ředitel Jan Ptáček.
4: Velká auta nedojedou sem do Botanky kvůli jednosměrné ulici, takže to musí, aby to zase nebylo tak velké auto, aby sem se dalo dojet, takže je to taky taková komplikace.
1: Skleníky pro ubytování rostlin poskytne taky Ústecká univerzita, Teplická základní škola Buzulucká, Pražská botanická zahrada nebo Ústecká zoo.
4: No a samozřejmě máme naše expoziční skleníky. Vypustili jsme jezírko, do kterých stěhujeme třeba choulostivé aronovité rostliny. Patří to mezi naše národní sbírky tady v Čechách. To jsou rostliny, které tady chceme mít pod vlastní střechou, pod kontrolou, protože jsou to opravdu vzácné rostliny.
1: Stejně jako sbírka rostlin z čileta se nastěhuje do skalničkového skleníku.
4: Zase je to naše prioritní sbírka.
1: Nový zásobní skleníkový komplex za zhruba 200 milionů korun by podle ředitele Ptáčka mohl v botanické zahradě otevřít v roce 2029. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: počasí.
1: Jaké bude počasí, tak o tom si teď budeme na Českém rozhlase Sever povídat s meteorologem Janem Hrubým. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak co nás čeká ještě dnes zajímavého?
2: Tak vypadá to, že když to vidíme aktuálně na oblohu, tak máme většinou oblačno, ale později večer by měla od jihu přibývat oblačnost na oblačno až zataženo. Srážky během noci nečekáme a ty nejnižší ranní teploty očekáváme od 12 až do 8 stupňů Celsia.
1: Jaký bude zítřek?
2: Zítra to vypadá, že bychom ráno a dopoledne ještě měli mít na obloze hodně oblačnosti, ale během odpoledne by oblačnost od západu měla ubývat, a to neoblačno až polojasno, a na horách se nám zítra mohou vyskytnout ojedinělé slabé přeháňky a zítřejší nejvyšší teploty by měly být od 18 do 21 stupňů Celsia a ve Šluknovském výběžku tam od 17 do 19 stupňů Celsia. A ještě zmíním na horách, tam by to mělo být od 14 do 17 stupňů a zítra nám bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tak čeká nás celkem příjemný zářijový pátek a děkujeme za předpověď meteorologovi Janu Hrubému. Naslyšenou.
2: A naschledanou.
1: No a my na Českém rozhlase Sever pokračujeme zase muzikou, teď s Petrem Kotwaldem. Po písničce už pro vás budu mít pravidelný pořad, o čem se mluví. Dneska budeme mluvit s pracovníky Červeného kříže o poskytování první pomoci například a taky o tom, jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí.

0: O čem se mluví?
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Co ale ve skutečnosti všechno obstarává takový oblastní spolek Českého Červeného kříže v Teplicích a jak důležitou součástí jeho práce je právě ta zmíněná první pomoc, dnes rozebereme v pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?
1: Našimi hosty jsou Iva Weishajtlová, ředitelka oblastního spolku Červeného kříže Teplice, a Vladimír Herškovič, který má na starosti komunikaci a taky popularizaci první pomoci. Dobrý den, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak jak je to s tou první pomocí? Jak důležitou součástí práce Červeného kříže je?
2: To řekne asi pan Herškovič, protože ten má na starosti první pomoc.
3: Já teda jsem myslel, že to začnu takovým úvodním shrnutím, jako kdo jsme a co děláme, tam to vlastně bude obsaženo. Tak ten úvod se mi líbil, protože když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si skutečně vybaví první pomoc, náplasti, obvazy, někoho s brašnou, a to všechno k nám stále patří. Plus spousta dalších aktivit a činností. Co bych chtěl zdůraznit, že jsme především místní lidé, kteří jsou připraveni pomáhat dalším místním lidem, ať už v oblasti Teplic nebo regionu. A velkou část naší činnosti tvoří první pomoc a vzdělávání.
1: No a když zůstaneme u té první pomoci a vzdělávání, tak jakým způsobem lidi v téhle oblasti vzděláváte? Nabízíte kurzy, nabízíte workshopy? Jak to děláte?
3: My především považujeme první pomoc za základní životní dovednost, která by se měla dostat ke každému. Proto bych chtěl zdůraznit, že se nám podařilo uzavřít s městem memorandum, kde i to systematické a praktické vzdělávání je jednou ze součástí, jedním ze segmentů.
1: Takže kurzy nabízíte, ano. Jsou součástí vaší ano. práce a to důležitou. Když někdo takový kurz absolvuje, je pak skutečně schopný poskytnout tu první pomoc, když je potřeba?
3: Když to bude kurz, který pořádáme my, jakože ano, protože se ptáte na náš kurz, tak si myslím, že nepochybně ano, protože to, co se snažíme my předat lidem, je především poselství nebát se pomoct. Na tom praktickém kurzu dochází k tomu, že ten člověk jenom neplní poučky nebo nějaké teoretické znalosti, ale to, co se snažíme, aby získal, je dovednost. Takže on má možnost si to vše, o čem v teoretickém bloku mluvíme, například při zástavě masivního krvácení popisujeme, co se děje, co se musí udělat, že je nutné dbát na svou vlastní bezpečnost, vzít si rukavice, přímým tlakem bráně, řešit tu situaci, než budou ty další náležitosti splněné. Tak při tom ostrém nácviku si tohle všechno vyzkouší.
1: Přesto, když se člověk pak dostane do situace, kdyby měl něco udělat, protože je ten první a jediný, kdo to udělat může, tak spousta lidí váhá. Čeho se tak nejčastěji bojíme?
3: My se bojíme, že uděláme chybu.
1: A je ta obava oprávněná, anebo i s chybou je něco dělat lepší, než nedělat nic?
3: Za mě je to pravda, ta obava může být oprávněná, nicméně pořád je lepší dělat něco, než nedělat nic, i kdyby to mělo být to, že zvednu telefon, zavolám, řeknu, že nevím a budu tam stát jak solný sloup, minimálně jsem splnil tu ohlášku a zároveň tam dělám ten strážní maják, upozorňuji na to místo události.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Vladimír Herškovič a Iva Weishajtlová z Teplického Červeného kříže jsou dnes hosty pořadu O čem se mluví, a začali jsme u první pomoci, která je s tím Červeným křížem naprosto oprávněně neodmyslitelně spjata. Jaká je ta základní dovednost, kterou by měl mít každý člověk, který se pohybuje v české společnosti, proto aby byl připraven na to v nějaké krizové situaci pomoci? To úplně nejzákladnější, to, co bychom měli znát všichni. Je to jedna věc, je jich víc?
3: No, já většinou, když zahajuju školení, tak do pléna, do posluchačstva hodím dotaz, kdo z vás umí první pomoc? A většinou několik lidí bázlivě zvedne ruku, protože mají v paměti, že nedávno absolvovali nějaký kurz. Ale já ty lidi vlastně dovedu po několika návodných otázkách odpovědi, že každý umíme zvednout vytáhnout z kapsy telefon a vytočit to správné číslo, které víme, které to je. A pak je oslým můstkem vedu rovnou k aplikaci záchranka, protože to je za mě opus magnum. To je pořád ta notoricky známá 155 plus spousta dalších vychytávek.
1: Ono s tou odbornou pomocí na telefonu, který máme dneska všichni v kapse, je to o mnoho jednodušší, protože...
3: Je to pak v režimu podle případu telefonicky asistovaná první pomoc, kdy jeli tam více zachránců, tak je možný zprostředkovat prostřednictvím té aplikace záchranka i videohovor z místa té události, anebo může dojít i do situace, kdy tam bude telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, a to všechno s tím pracovníkem toho operační střediska na té tísňové lince. Ale ať to není jako rozhovor o záchrance, nic proti, je super.
1: Jasně. Když se podívám zpátky do svých ještě dětských vzdělávacích aktivit, které mířily k první pomoci, tak to bylo dýchání z úst do úst, byla to masáž srdce a bylo to zastavení krvácení, nejlépe tedy toho tepeného, nebo ne nejlépe, ale co nejrychleji právě toho nejnebezpečnějšího. Dýchání z úst do úst, to už se dneska nedává.
3: Je dobré, aby ten člověk absolvoval kurz první pomoci, kde tu správnou techniku umělého dýchání si osvojí, naučí, vyvaruje se tím chyb a uvědomí si i ty rozdíly mezi dospělým, případně školákem, anebo nemluvnětem, protože u nemluvňat se ta resuscitace zahajuje 5 vdechy, stejně jako u tonoucích například. A tyhle všechny odlišnosti si může pak ten člověk osvojit právě na tom našem kurzu. Takže to umělé dýchání, ne že se nedává, ono se dává, ale bylo by dobré vědět jak.
1: Já měla pocit, že už to není jako nutně součástí
3: Není to povinné
1: pomoci,
3: ve smyslu,
1: že masáž je mnohem důležitější a je tou hlavní život zachraňující aktivitou.
3: Je to zase kurz od kurzu, nicméně budete-li tam jako samozachránce a dojdete do situace, že splňuje ten případ veškeré náležitosti, takže postupně eliminací všech těch předchozích podmínek dojdete do situace, že i ten pracovník na té tísňové lince vám řekne, je nutné zahájit nepřímou srdeční masáž, tak vám nezbyde, než provádět tu nepřímou srdeční masáž. Nicméně nejcitlivější buňka na nedostatek kyslíku je buňka mozková, takže dříve nebo později dojdete do situace, kdy je nutné ten kyslík tomu člověku nějak dostat. Je dobré, když už do té doby je tam odborná pomoc s ambuvakem a tuhle situaci vyřeší za vás.
1: Když se díváte na seriály, a to nejenom ty lékařské, jak často se vám chce plakat, když vidíte na obrazovce to, co má být první pomocí?
3: Je pravda, že tohle se propisuje, ale já na ně moc nekoukám, právě proto, abych se zachoval jako duševní zdraví a klid, a to nejsem žádný odborník na slovo vzatý, ale třeba co mě dojme, je když tam vidím nějakou zlomeninu a ty lidi mají berlu a kulhá na druhou nohu a vlastně jde ze schodu ještě navíc tou zraněnou nohou, jako tak, jak by nešel, jo.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Posloucháte pořád, o čem se mluví. Našimi hosty jsou dnes Iva Vajzajtlová a Vladimír Herškovič z Teplického Červeného kříže. Zatím jsme se v podstatě výhradně točili kolem té první pomoci, ale to není to jediné, co Červený kříž v Teplicích dělá. Paní ředitelko, co dalšího máte na bedrech?
2: Náš Teplický Červený kříž v první řadě má domácí péči zdravotní službu Alice. Jsou to zdravotní sestřičky, které poskytují odbornou péči v domácím prostředí, tak aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a mohl být co nejdýl doma. Pak teda tu zmíněnou školení první pomoci. Máme postavenou velice schopnou humanitární jednotku, která funguje a dojíždí a pomáhá i po celé republice. Pak máme domov se zvláštním režimem, kde máme ubytovaný vlastně klientky s demencí a s Alzheimerem. Pak každý rok předáváme našim dárcům ocenění na magistrátu bronzový a stříbrný plakety.

0: místními spolky jinde. Je to Teplicko něčím jiné? Musíte se soustředit na oblasti, které třeba jinde v republice tak palčivé nejsou?
1: My jsme teda teďko ještě nově otevřeli po vzoru Plzně a po vzoru Liberce, kdy pomáháme a ošetřujeme lidi bez domova. Dvakrát týdně k ním zajíždíme do spolku, který se o ně starají vlastně, a tím dáváme takovou prevenci a ošetření, že ty lidi nemusí potom chodit na urgent a navštěvovat zdravotnické zařízení, nehledě na to, že ani většina z nich nemá lékaře. A jinak každý ten Červený kříž v našem kraji má své specifika. Někdo se stará, někdo má závislosti, někdo má na starosti, někdo má jenom školení, Děčín má také domácí péči a domov se zvláštním režimem. Litoměřice mají zase školku pro dětičky, které jsou zdravotně postižené. Takže každý má to své specifikum. U nás na Teplicku my máme hodně rozšířenou tu domácí péči a pak teda teďko nově tu první pomoc, nebo respektive propagujeme hlavně tu první pomoc, která je teďko velice důležitá.
0: Mm-hmm. Potřebujete ke své práci dobrovolníky, a pokud ano, máte jich dost?
2: Tak to je slovo do panice. Dobrovolníci jsou zapotřebí jako sůl a já bych rád tady zdůraznil jednu věc. Dobrovolník neznamená amatér v tom slova smyslu, že k vám přijde nějaký neumětel. Dobrovolník je někdo, kdo dělá prostě svoji práci, svoje zaměstnání a ve volném čase se rozhodl místo toho, že půjde na zahradu, tak půjde někam pomáhat. Máme dobrovolníky, kteří jsou součástí naší humanitární jednotky. Je tam několik sekcí: zdravotnická, psychosociální pomoc, technická pomoc a tu další jsem zapomněl. Nicméně, bez dobrovolníků by to reálně nešlo dlouhodobě.
0: A kdyby někdo dobrovolničit chtěl, není nic jednoduššího, než se na vás obrátit a říct vám, jsem tu a jsem k dispozici?
1: Určitě ano, stačí, když nám se buď to zavolá, nebo přijde osobně, my mu hned osvětlíme, co to všechno obnáší, co všechno musí absolvovat, nebo by měl, ale i tak musím teda říct, že dobrovolníků máme málo, anebo málo jich vydrží.
2: No, je to takový
1: Zkusí si to a zjistí, že prostě při jeho zaměstnání to třeba ani nezvládá, protože my je potřebujeme vlastně pořád.
2: No, je to takový běh na dlouhou trať, a když je dobrovolník třeba na zdravotních dozorech nebo na ukázkách první pomoci, tak ty ukázky z hlediska mojí náplně, té popularizace první pomoci, jsou takový denní chleba. Jo? Ale někdy jsou ti lidé fakt umluvení, jsou vyčerpaní, když to na zdravotních dozorech třeba 8 hodin se nestane nic. Je to jako déle trvající fotbalový zápas, kdy až v 90. minutě je ta událost a ten člověk vlastně musí být pořád připraven. Jo? Je to jako takový zajímavý, takový adrenalinový.
0: Vladimír Herškovič, který má na starost komunikaci a popularizaci první pomoci, a taky Iva Weishajtlová, ředitelka oblastního spolku Červeného kříže v Teplicích, byli dnes našimi hosty. Tak já moc děkuju za to, že jste přišli, a taky děkuju za to, že děláte to, co děláte. Díky.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
3: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje a pro další zajímavosti si jdeme do Českého Švýcarska. Teplotě kolem 300 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při největším lesním požáru v Českém Švýcarsku, a to před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku. Podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce podle toho, jak hodně tam hořelo.
1: Samozřejmě ta barva, která je jako nejviditelnější, červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec stejný zasažený tím požárem.
2: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
2: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10-centimetrové částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostaly i dál.
1: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadalo ze skal podél. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
2: Hlavním důvodem je paradoxně voda, která je uvnitř samotného pískovce. Při vysokých teplotách začíná vařit a zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd způsobuje mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, kdežto v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
2: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořelo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta zpevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
2: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Ústí nad Labem plánuje vybudovat kanalizaci ve Skoroticích. V Terezíně začala výstava o Arnoštovi Lustigovi. Zítra bude většinou zataženo, slabé přehánky a teploty do 21 stupňů. Krásný podvečer vám všem přeje Jana Moravcová. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
2: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ano.
3: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
2: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
4: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
2: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Ústí nad Labem pokračuje v přípravě kanalizace ve Skoroticích. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO by mohla vzniknout během 4 až 5 let. Město letos se Severočeskou vodárenskou společností upravilo smlouvu o přípravě projektu na odstranění kanalizačních výústí a taky zkapacitnění sítě. Kanalizace chybí taky v Hostovicích. V Brně a Vaňově podle Nedvědického přípravu kanalizace komplikují majetkové poměry. Život a dílo Arnošta Lustiga představuje nová výstava v Malé pevnosti v Terezíně. Je doplněná o fotokoláže od výtvarnice Elišky Sofr Podzimek. Ty zachycují například Lustigův život před transportem do Terezína nebo jeho dospívání v terezínském getu. Pokračuje spisovatelka dcera Eva Lustigová.
5: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl personou non grata a nebyl zakázaným autorem a scenáristou.
1: Výstavu můžou návštěvníci vidět v předsálí kina v Malé pevnosti až do konce roku. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Teplé počasí ale podle některých pěstitelů zlepšilo kvalitu letošních ročníků vín.
0: Počasí.
1: Zítra bude na severu převažovat zataženo, na horách se vyskytnou ojediněle přehánky, teplotu naměříme do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz na Masarykově třídě v Teplicích a bouralo se také u Travčic na Litoměřicku. 2 osobní auta se střetla na silnici 608.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Krásný podvečer s Českým rozhlasem Sever vám přeje Eva Bucharová. Písničky na přání se nám rozjíždějí hezky rychle, protože už se dovolal Karel. Dobrý podvečer, Karle.
1: Dobrý den, Karel Hustý.
0: Ano, ano, co si zahrajeme?
1: Tak, zahrajeme si jednu nádhernou písničku a tu posílám do bývýho kostela Ivance, do Nový Vsi u Chrastavy, Kátě.
0: Ano.
1: A potom do Libušce, do Děčína, Andělce, do Hřivic, Ivece do České Lípy, Klárce do Litvínova. A jo, a ještě bych chtěl poslat písničku do nebíčka ženským, s kterýma jsme si volávali Jiřinka z Podlesí.
0: Ano, ano.
1: A dvě sestry Laďka z Loun a Mirka z Žižkova.
0: Teda vy máte paměť.
1: Já se omlouvám, že mi to dneska nějak nejde.
0: Tak jde vám to docela dobře. Písnička se jmenuje Nevinná, já teda jí málo znám, takže si ji taky ráda poslechnu od Karla Gotta. A tak jsme se, Karle, zapovídali, že já jsem úplně zapomněla připomenout ty kontakty, které někteří třeba neznají, telefonní linku do písniček na přání 475 212 212 a taky e-mailovou adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tak všechno, ty to znají, ano, přesně, ale pro pořádek. Tak vám děkuji za zavolání a hezký poslech přeju.
1: A píseň bude i pro vás.
0: A, tak děkuju moc.

0: A do písniček na přání Českého rozhlasu Sever už volá naše posluchačka pravidelná volající Marie z Děčínska. Hezký podvečer.
1: Děkuji nápodobně i vám hezký podvečer a prosila bych od vás písničku od Evy Pilarové, Montyho Čardák a bylo by to pro vás. Celé vaše Bezva rádio a pro všechny posluchače.
0: A my děkujeme taky a přeju hezký poslech.
1: Nápodobně.

0: Telefonní linka do písniček na přání Českého rozhlasu Sever stále platí 475 212 212 a tuto linku vytočila i Květa. Hezký podvečer, Květo.
1: Hezký podvečer, Evičko. Zdravím všechny posluchače a hlavně tebe. A chtěla bych poslat písničku, že v sobotu mají svátek Marušky. Takže Marušce do Chomutova bychom chtěli popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu. A když nemůžu přijít s Kytičkou, tak posílám aspoň tuhle písničku. A ještě bych to, že to posílá Roman a Jirka. A ještě bych to chtěla poslat Milence do Českého ráje, Jarmilce do Nuslí a Herbertovi Gerlindě a Dominice do Ústí s maminkou.
0: A písnička, dobře.
1: Je i pro tebe.
0: Tak Květa místo Kytičky vybrala písničku, jmenuje se to Když jsem tvá a zpívá Jana Chládková. Takže všem hezký poslech, Květo, díky za zavolání a příště se těším na slyšenou.
1: Na slyšenou a děkuji moc.
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
3: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rád

0: a v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už máme další posluchačku na telefonu a je to Marcela, tak hezký večer nebo podvečer do Neštěmic.
1: Hezký podvečer, Evičko, já vás zdravím a všechny posluchače. Vybrala jsem písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila, Láska k nám přilétá, a pošlu ji Dominice a pro její maminku Jarušku, Marušku do Chomutova, Marušku do Šestajovic, Álu a Petra do Stehelčese, tak bych to ještě chtěla pro Milenku do Českého ráje, Ivetu Česká lípa, Helču do Litvínova a bráchu a švagrovou do Železného Brodu na zahradu. A ještě s kým si voláme a pro ty lidi, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: Tak,
1: Evičko, moc rád vám. Děkuju.
0: Rádo se stalo, dobře. Tak
1: mějte,
0: jdeme na to.
1: Vy se
0: mějte krásně. Naslyšenou, hezký poslech.

475 212 212, to je linka do písniček na přání Českého rozhlasu Sever, na kterou zavolala Libuše, ale jak tak koukám na telefon, je hluchý, takže Libuše nám někam odletěla, ale písničku si stačila vybrat, je to Valčík pro lásku. Tak Libuško, krásný poslech, přeju vám a všem ostatním, kteří zrovna poslouchají písničky na přání.

0: písničky na přání, o které si voláte do Českého rozhlasu Sever. Dneska je to jenom o lásce. A další bude taky o lásce. A vybíráte k Dáša. Hezký podvečer, Dášo.
1: Děkuju, Dáša Smečno. Posílám písničku Aničce Polákový, dceři dítě a všem lidem, co si dáváme zahrát. A vám taky. Děkuju za laskavost. Naslyšenou.
0: Děkuju za zavolání. Naslyšenou. Hezký poslech.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Sever.

0: Večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují teď už s Jarmilou, která taky volá. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Evičko.
0: Tak povídejte, co si zahrajeme?
1: Tak zahrajeme si od Jennifer Rush. Písnička se jmenuje The Power of Love.
0: Dobře.
1: A tu písničku bych chtěla poslat Marušce z Chomutova, která má v sobotu svátek, a já mám strach, že bych se třeba zítra
0: nedovolala.
1: Jasně. A bylo by mi to líto.
0: Takže
1: moc přeju všechno nejlepší a hodně zdravíčka a štěstíčka. A pak bych písničku ještě poslala Květě na Vysokou a jejímu synovi Romanovi a Jirkovi, který před chvílí volali a taky mi nechávali hrát. Písničku bych poslala ještě Dominice a její mamince do Ústí nad Labem, krásného března. A potom asi bych poslala ještě Karlovi do Prahy na Jižní město. A písnička je, Evičko, pro vás.
0: Díky.
1: A přeju vám krásný večer.
0: Já vám taky a hezký poslech a brzy příště zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, o tom už je rozhodnuto, protože se další Eliško. Posluchač už dovolal. A je to Vašek. Eliško. Krásný večer do Rumburku, slyšíme se.
1: Zdravím.
0: Tak povídejte.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Sever, fandy písniček na přání. Zdravím Káju do Prysku. A dneska takový zvláštní přání. Poděkování za parádní humoriádu Pateku Rozehnalovi. To nemělo... No, jak bych to řekl?
0: Chybu.
1: To nemělo chybu. Krásný večer všem posluchačům. Mějme se dobře a mějme se rádi.
0: Tak jo, takže Vašek z Rumburku vybral písničku Chtěl bych být víc než přítel, ale konkrétně tedy v podání, podle přání Vaška, v podání Karla Černocha a Zdeňka Srstky.

Tenhle kluk měl nos stejný jako já a podobný oči, to poznat se dá. Tak jsem šel zpátky svojí dlouhou pamětí,

0: Do čtvrtečních večerních písniček na přání se před 19. hodinou ještě dovolal Jirka. Tak Jirko, hezký večer.
1: Dobrý podvečer, tady Jirka z Velkrup, zdravím vás do studia a všechny posluchače.
0: Díky, díky.
1: A dneska bychom s bratrem Pavlem poslali písničku k sobotnímu svátku paní Marušce Fialové do Hradčan. Přejeme jí hodně zdraví, vše nejlepší, ať se jí splní vše, co si přeje. V neděli potom jsou Luborové, tak panu Luborovi Kašparovi do Kolína, je to muzikant, tubista, městské hudby Františka Kmocha, a potom panu Šedinovi Jarouškovi do Občár, ze kterým jsme se viděli na posvícení v Občárech minulý víkend v sobotu a hrála tam cimbálovka, dali jsme si vínečko, tak pro všechny, kdo má rád vínečko, tak aj si poslechne vínečko bílé. A písnička je i pro vás do studia.
0: Tak písnička je prozrazená, těšilo mě taky, naslyšenou a hezký poslech, mějte se.
1: Nashledanou.
2: Protože máme panošové městečky rádi, proto se nás tady asi tolik zešlo. A to je důvod, aby jsme si ještě jednu z těch nejpopulárnějších zaspívali. Která to bude, jistě to už víte.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústeckých Doběticích přibude bezmála 130 parkovacích míst, zakázku schválili ústečtí radní. Místo sochy sovětského vojáka bude v Jiráskových sadech v Litoměřicích vysazený červený buk. Rozhodli o tom zastupitelé. Je světový den prevence sebevražd. Loni si v Česku vzalo život přes 1560 lidí. Zítra bude převažovat zataženo, přehánky na horách, teploty do 21 stupňů. Krásný večer, zprávy a Jana Moravcová. Na panelovém sídlišti Dobětice v Ústí nad Labem město propojí Brantovu a Poláčkovu ulici novou jednopruhovou silnicí. Podél ní vznikne téměř 130 nových parkovacích míst. Součástí stavby bude taky chodník a veřejné osvětlení. Vyhlášení veřejné zakázky schválili na svém zasedání ústečtí radní. Oznámil to dnes primátor města Petr Nedvědický z ANO na tiskové konferenci. Sochu sovětského vojáka v Jiráskových sadech v Litoměřicích nahradí červený buk. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé. Jde o jeden ze tří vítězných návrhů, který vzešel z letošní architektonické soutěže. Upřesňuje mluvčí města Michala Rosypalová.
2: Kromě návrhu od ateléru Sedlera Dělová vybrala odborná porota ještě sochu Snílka a třetí návrh počítal z torzy třech původních pomníků. Vítězný návrh nyní bude dále rozpracován a připravován k realizaci. Dojde na místě ještě k dalším úpravám. Například k jinému uspořádání laviček či kamenných bloků.
0: Pomník čest a sláva sovětské armádě nechala litoměřická radnice loni v červnu odstranit. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu vyvolávala socha u některých lidí negativní reakce. Několikrát ji taky někdo polil barvou. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnělo tam přes 170 lidí. Informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit do 15. září. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaně zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo z našich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
3: I třeba pokud byste měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka můžu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severu Čech převážně zataženo s ojedinělými slabými přehánkami na horách a nejvyššími denními teplotami mezi 18 až 21 stupni a na horách do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Teplicích v Buzulucké ulici, tak jeďte opatrně. Nehoda se obešla bez zranění. Já vám přeji i dál šťastnou cestu a krásný večer s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, z čeho vzniklo slovo kecka, jako bota.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsem si zase uvědomil, že je tu i podstatné jméno kecal. A taky jsem nevěděl, z čeho je. A jestli to spolu souvisí, tak začneme tou obuví?
2: Můžeme. Kecky se původně i v češtině psaly kedsky. Takže to jsme někde jinde než u kecání. A šlo o to, že v Americe jistá firma Keds, psáno Keds, začala vyrábět tyhle ty plátěné boty, určené na sport především. No a podle toho to zlidovělo. U nás se jednu dobu říkalo botasky obecně, těm sportovním botám také podle značky. No a kecky také vlastně se staly obecným výrazem a ta spodoba znělosti, protože ds ve slově neříkáme, říkáme c, tak vedla k tomu, že to píšeme s c.
1: A co ten kecal a kecat?
2: No, tam je to trošku slovanské, tam nemáme žádnou Ameriku. Kecat původně mělo podobu kicat a byl to jeden ze slovesných tvarů slovesa kidat. No a to už je asi, myslím, jasné.
1: Jo, ty kidáš nesmysly. No, taky se to říká, místo kecáš.
2: My jsme ještě na základní škole říkali, to jsou keci kidy. A ještě bychom mohli dodat, že ten význam kecat jako tlachat, žvanit a podobně byl až druhý odvozený a původní význam byl buď házet něco na zem, co se rozpleskne a udělá to ten specifický zvuk, anebo něco rozlévat a nebo na někoho něco házet, co pleská.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačerathe Šukaršuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horváth a posloucháte Oroma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prague. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos. A druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit, opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímaně a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlova v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou. Už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudí a profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a niekedy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazne zmienila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co prišlo po ní. Dôležité pro Rika bylo ukázať divákům také svoj život a osobnosť pred nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od mlečka, že vlastne som už počas toho života ako 22-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkách irofestival.eu.

0: a dospíval Rico Sciarchesi. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajeme různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společný jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka. Na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzvedávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
0: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Kurzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je... Co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslel si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom což, tlačení,
1: ano, aby
0: když...
1: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak
0: takhle.
1: Vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No...
0: Nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, ta 40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskne žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: my se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: by, jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým kurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková a Šprislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i samo sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení, i tu chůzi, takovou ladnost. No.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jaká jsi hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: to,
0: a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky, vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No, možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kirchnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, nebo prostě se spolehat sami na sebe, takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě slouží, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed, taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné
1: jsem se přesně
0: šeptání,
1: ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatých za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas,

0: zkusím říct, ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluvěj. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
1: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
0: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
1: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
0: No a není to pro diváka vlastně...
1: Takový koření, myslíš?
0: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
1: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
0: Ratatatata.
1: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
0: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví, a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takovej typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopaholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju. No.
0: Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme teďka, je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let?
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
8: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějaký Urquell.
4: A bylo to polovina 19. století asi.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. A my kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
10: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl. Údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naše předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát se třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar, vrací tady do těch kotlů?
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu, aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz a ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá potom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni, tenkrát i naši předkové, neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: No, já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí. Zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dechtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněny.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou Národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli v zimě nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měl chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: A jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, CO, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Už jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte, ještě je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze Autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí. Na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí ji dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No a musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: No proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No, tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a blučivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odvrptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Ale pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžele? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, dítě to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zpráva.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau! Katuše vešla? Ježiši, to jsem si dala?
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo ví, z kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám vždy bez fantazie nebo vtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale toho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: Co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy Vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám.

se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

klepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijeme.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Bašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije, to je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál, ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v obě.

východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už bys tím mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brůčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, vždyť já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně, když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho, z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych

vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo Krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako myslíte výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jašku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady z Žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno: každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze Žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu hloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, synčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je,
se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře? Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, já bych vám řekla, za brzám chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Lejduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místo zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdy, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, anebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak, se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahním nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme vařili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě podat jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten Polreich, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle těch receptů, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: To jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že se k ní hodně strávníků vracelo. Ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vás říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, jsme byli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně v Karolince, takže jsme spolu byli se dá říct pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, ne, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte na tom talířku, to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně. No. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka. Zbožňovali bramboráky nebo halušky s brinzou, že sýrem. To se dá jíst s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Tak děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybírali z jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, tak sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a teď ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roku nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už, jak už jsem byla starší, tak jsem zazněla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně, až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie, nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom.
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kde si slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá jako, co máte doma, paprika, rajčata, cibulí, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji s ním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to by se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy přes, ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem nikdo nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná, no a ještě se jim já rada vařím, tak se ním mají navařil. A potom vařil manžel, jak byl v důchodu, a ten vařil. Já jsem říkala, kde se to k něm bralo, on sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho Babiše, toto mluvím, tam je ten...
0: No, podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů, je určitě mnoho. Víc, no. A řekněte mi, jestli se pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No, my ne.
0: Ne, že?
1: Ne,
0: já si také myslím, že se dříve takto neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všecko snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všecko dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí.
1: No,
0: co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlýnek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já těž to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by tam moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, je, my nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou
1: pěkně
0: noc.
1: A vy taky, a jste moc šikovná, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné, a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny, domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak, a večeře. Jo, tak takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak, a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestry a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestry. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti, nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? Tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. No, my jsme bramborový lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedličky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko. jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná si z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc,
1: Aničko. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte. Jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nestejím. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé nebo po třech, je to zabalený, tu nějakový pomazánky, no tu nějak volejí a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia, a namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek, prostě mám čas na snídaní, spát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak k tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já.

0: půl litra nejmín, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku a i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel staré jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likéry a mám rád slivovičku.
1: Teda to je obdivuhodné, no, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
0: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? Nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz. Tam je hanácká přikazená jako seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
1: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, ousy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to bylo taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bězere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka, snědli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vedu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Dělal jsem, měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský guláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten guvážím týden. A vůbec mi to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytřibenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čevajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky třeba jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí. Je to rychlé. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých. Vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu a dělat a vařit. Ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. Když to někde je třeba jako v hospodě nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou to ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě, nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se jednou Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně, nejenom já teda samozřejmě, jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku. Prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: vařil
1: co
0: jste
1: já...
0: jste pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak, nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní, ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju, to bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe, tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař, Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé, jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijde domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: Ale otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nejen co chuť, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem.
0: Dobře,
1: to si
0: tak
1: pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
2: No tak, neznáš já vedevě drčkovou polevku.
1: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
2: Že nesnesu držkovou polévku.
1: Nemáte rád držkovou polívku.
2: Aha. A houby.
1: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
2: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
1: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
2: No tak nejlepší tak byla jako provka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
1: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
2: No, momentálně ne, bo Robka je mi umřela před 6 rokama. A to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
1: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
2: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
1: Aha, jo, tak
2: bramborové těsta.
1: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
2: No tak.
1: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak
2: co nejlepší je pohánka spařena.
1: Pohánka.
2: A pospana cukrem.
1: No, pohanka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten je. Cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vládě, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
2: Lina, to asi znám. Bonko byla v Kopřivnici na drahách, se to tam říká.
1: Dobře.
2: Tak. A má od spolužáka sestru.
1: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebylo tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí švestkovými povidly, na to z kořici nebo z zaroh, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďko už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptů, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, se musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila a poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho, co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná, nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový bez majonézy, jak se říká takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou se prasátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík a tak. Tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kedy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tom říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom tak té 7. 8. třídě, maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pirohy?
1: No něco podobného jak pirohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na 2 dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vaří většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě ho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohle to nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takový, vždycky říkala, že to byla takový kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestalo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila. Já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě. Já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo. Škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, momáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česnek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci
0: díky, že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana, dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel, dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy, miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu, zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla, zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímo? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Haló?
2: No, tady Josef, ještě paníš.
0: Josef, už jste véteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, víš, já jsem dělal u aerolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a tu se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehínka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla.
0: No a jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak, zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco, prostě tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete, no tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volnej, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo víne.

0: takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako myšní. Takže to byly speciality. Ale říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říkal, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo, a když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
1: No tak když vám to doporučil lékař, tak samozřejmě. Děkujeme moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
0: Co mě vzali lučník, tak jsem přestal jako jít na alkohol. Tak je dneska nejkuřák, to jsem přestal v 50. nepíjak a nemravat.
1: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
0: Tak, jo.
1: Rádi vás pozdravíme.
0: Já jsem se vám dovolal. Tady mám to kolikrát volal, tak asi je to po 30, po 130, ale to je i z těch dřívejších dnů večer, tak pěkný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji. Ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde, kdo?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jako by těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu též značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění, cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku a trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků. A v tomto duchu jsou spolu. Protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí. A nebo nejsou spolu? Denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu, zástup byl hustý, lidí přibývalo, nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopoledni ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí nevím odkud přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěje ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole, či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůžky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej, ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý pařížský kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týdenní odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červené,

Dešť. Synovi už ztráceli trpělivost. Přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. Nechat zahradu spustnout, že to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil jeho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,